Ahojole, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Lizou, zpěvačku a raperku, která do hudby vnáší sílu, radost a sebevědomí. Lizou je jako kámoška, co tě naučí milovat sám sebe a užívat si život naplno. Její skladby jsou plné energie, které tě donutí vstát a tancovat.

0: zdraví. Přichází ředitel fakultní nemocnice Olomouc, profesor Roman Havlík.
1: U velké části české populace panuje názor, že nadváha a obezita jsou vlastně jen estetický problém. Není to pravda. Obezita je závažná nemoc a problémy, které způsobuje jak samotným pacientům, tak celé společnosti, jsou nedozírné. Z dostupných dat je zřejmé, že obezita zkracuje délku života až o 10 let a je s ní spojeno více než 200 nemocí. Podle dat loňského roku bylo v České republice zhruba 38% dospělých s nadváhou a dalších 28% dospělých s obezitou. V Evropě tak patříme k nejhorším zemím a propadáme se stále níž. Je jasné, že taková pandemie obezity vyvíjí obrovský tlak na zdravotní systém a následně na celou společnost. Ale hlavně s tím každý může něco dělat. A o tom si dnes budu povídat s paní doktorkou Lubicou Cibičkovou, lékařkou z obezitologické ambulance 3. interní kliniky naší nemocnice. Paní doktorko, vítám vás, posaďte se. A jak vy jste se k obezitologii dostala?
2: Tak já jsem se o zdravý životní styl zajímala ještě před studiem na lékařské fakultě a po jejím ukončení jsem nastoupila na internu a v rámci interny jsem měla možnost se věnovat diabetologii, no a léčba diabetu se bez režimových opatření neobejde a to byla vlastně taková moje cesta k obezitologii.
1: A naším druhým hostem je paní doktorka Katarína Moravcová z kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace naší nemocnice. Vítám, posaďte se. A paní doktorko, jak vy jste se dostala k obezitologii?
3: Dostala jsem se postupně, když jsem pracovala na interním oddělení, tak jsem si postupně začala uvědomovat, že jak jsou strašně důležité ty režimová opatření u těch pacientů a jak je ta obezita jako rizikový faktor, že pokud se to neřeší, tak jednotlivé ty nemoci se nám nabalují. Začne to nějakým vyšším cholesterolem, přidá se hypertenze, pak je diabetes druhého typu a mnohokrát to vypadá tak kilo, dva za rok, ale pak za 10 let je to třeba 10 a 20 kilo, takže jsem to považovala jako za důležité a tím, že mě baví jako motivovat pacienty právě k úpravě životního stylu, tak jsem ráda, že pracuju tam, kde pracuju a věnuju se obezitologii.
1: A proč vlastně jsme obézní? Ono, být obézní není normální, zvířata nejsou obézní, všechny vypadají stejně a naopak lidé, když se jde po městě třeba, tak vypadají velmi rozdílně co do své hmotnosti. Proč přibíráme?
2: Tak těch důvodů je jistě celá řada. A jeden z těch důvodů jsou špatné stravovací návyky, další je nízká pohybová aktivita, další je spánková deprivace, syndrom spánkové apnoe, potom mnohé léky mají vliv na nárůst hmotnosti, stresová zátěž, deprese, špatný režim, nepravidelný režim, pak některá endokrinní onemocnění mají vliv na nárůst hmotnosti. Určitě je tam i genetická zátěž a velkou roli hraje i taková ta motivace.
1: Já bych možná poprosil první obrázek, aby jsme si vůbec řekli, co je to nadváha, co je to obezita. Okomentujete to,
3: ano,
1: Katarino?
3: Můžu. Používáme takzvaný body mass index, který si každý může vypočítat, kde si dá váhu a vydělí to druhou mocninou výšky a vyjde mu nějaké číslo. Norma je, když je to od 18,5 do těch 25, to je takzvaná ta ideální hmotnost. Pokud nám to číslo už vyjde vyšší, to znamená od 25 do 29,9, tak už je to nadváha a od 30 už je to diagnóza obezity. Potom to rozlišuje prvního, druhého a třetího stupně podle toho, jak to číslo se navyšuje.
1: Možná pro takovou přehlednost a jednoduchost, kde, jak se to láme, ta nadváha v obezitu, třeba u někoho, kdo měří 170-180 cm?
2: Tak když dáme třeba příklad 170 cm člověka, tak zhruba při hmotnosti kolem 95 kg se to láme z té nadváhy do obezity prvního stupně. Při výšce 180 cm je to někde kolem 105 kg, ten zlom mezi nadváhou a obezitou.
1: A aby jsme si uvědomili, jaký je to problém naší populace, já poprosím o druhý obrázek a proč vlastně my Češi jsme v tom tak špatní, že okolní státy jsou na tom lépe. Možná tedy napřed těm číslům, jestli okomentujete, jak se zhoršuje náš zdravotní stav, pokud jde o obezitu.
2: Tak ta čísla jasně ukazují, a to jsou čísla ještě před covidem, že méně než polovina lidí u nás v republice má normální hmotnost. A teď ta recentní data se ještě zhoršila po pandemii covidem. Je to asi 65% populace, kteří mají buď nadváhu, anebo jsou obézní. A ještě více alarmující čísla jsou u dětí, kde vidíme prudký nárůst obezity.
4: A je tomu něco dát, proč tomu tak je, proč si myslíme, že se takhle zhoršujeme oproti třeba ostatním kolem nás?
3: Můžeme říct, že máme takzvané to obezitogenní prostředí kolem nás. Jednak ta dostupnost té stravy teď je non-stop. Jo? 24 hodin to máme dostupné, méně se hýbeme, že všecko máme takové jako ulehčené v tom životě, takže se nepotřebujeme přepravovat nějak. Ale je to na škodu, že nám se vytrácí takový ten přirozený pohyb. I když se věnujeme třeba dvakrát, třikrát týdně cvičení, ale třeba je to hodina, tak jsou to 3 hodiny za týden a to je málo. A chybí nám taková ta běžná v průběhu celého dne. Pak máme hodně stresu. Chceme co nejvíce toho stihnout, že? Takže si jednak zkrátíme spánek, taky nemáme čas na to jídlo, nebudeme si něco chystat, častokrát je to u lednice, ve stoje, ve stresu vlastně jíme, takže taky se to projeví. Tak si myslím, že to není jenom o jednom tom faktoru, ale je to takový ten balíček.
4: Možná to jídlo a pohyb jsou všem známé, přesný. Ale vy jste zmínila spánek. V čem ten spánek je škodlivý, špatný spánek, nebo jak on se podílí na tom, že jsme obézní.
3: Jo, ten spánek je strašně důležitý a jak jste sám říkal, většinou je to každý řeší jedelníček, pohyb, jo? Jedno nebo druhé. A na spánek se jako zapomíná a častokrát potom oni nejsou úspěšní v tom hubnutí a neví vlastně proč. Ten spánek působí tak, že během spánku se nám vylučují hormony. Je to hormon leptin a hormon grelin. Tyhle hormony jsou zodpovědné za to, že když se najím, jestli mám pocit sytosti naopak nebo jestli mám hlad. Právě když si zkrátíme ten spánek nebo ten spánek je nekvalitní, že ještě večer jsme u mobilu, u televize, co to modré světlo ovplyvní tu kvalitu toho spánku, tak pak druhý den máme pořád pocit takového nenasytění, hladu, pořád bychom něco jako zobali i mezi jídlama. A pak, když máme toho spánku málo, druhý den jsme unaveni. Když jsou unavena, tak co, zase budu hledat nějaké kalorické pití nebo kalorické jídlo, to je další ten faktor. Pak, když jsou unavena, tak co, pohyb bude stranou, jo? Nebude se mi chtít hýbat, takže zase se sníží ten energetický výdej a tím, že méně spím, tím pádem jsem víc hodin vzhůru, takže mám více času jíst. Takže těch faktorů je hodně, ale fakt je důležité si uvědomit, že pokud neupravím spánkový režim, tak i to hubnutí nemusí být jako pak úspěšné.
4: Když tedy jsme prošli ty faktory, proč přibíráme, proč máme nadváhu a jsme obézní, v čem nám ta obezita škodí? Ono se to zdá být v zásadě jasné, ale nicméně je to opravdu příčina mnoha chorob, tak vás poprosím, v čem je ta její škodlivost?
2: Tak při obezitě dochází ke kumulaci zejména toho vnitřního, toho viscerálního tuku, který je metabolicky aktivní, produkuje řadu hormonů a které potom vedou právě k rozvoji těch metabolických komplikací. To je jedna věc. A druhá věc jsou potom takové ty mechanické komplikace, kdy naše tělo není stavěno na to, aby nosilo tak velkou hmotnost, takže dochází k degenerativním onemocněním velkých nosných kloubů, k poškození páteře. Když se vrátím k těm metabolickým komplikacím, protože to je to hlavně, co řešíme na interně, tak pacienti s diabetem druhého typu mají normální hmotnost jenom v 10%, takže 90% pacientů s diabetem je buď obezních nebo mají nadváhu. A víme, že obezita zvyšuje riziko rozvoje diabetu 7krát a nadváha 3krát. Takže je tam obezita je významným rizikovým faktorem rozvoje diabetu druhého typu, hypertenze, ale také dyslipidémie i nádorových onemocnění. Takže není to jenom nějaká estetická záležitost, ale je to záležitost zkracování života, čtyřnásobně většího rizika rozvoje kardiovaskulárních onemocnění.
4: Ten diabetes je velmi závažná diagnóza. My jsme měli už jeden díl naší ambulance věnován diabetu a máte vy zkušenost, že když někdo opravdu se do toho obuje a tu svou váhu si zoptimalizuje, že se i zbaví této choroby?
2: Určitě mám tuto zkušenost, že pokud pacienti zredukují hmotnost, tak pokud třeba měli diabetes na perorálních antidiabeticích, tak je můžou vysadit a mají zcela normální hladiny cukru, anebo pokud museli třeba 4x denně aplikovat inzulin, tak se zbaví inzulinu a toto je i velká motivace pro pacienty, že se skutečně můžou buď úplně zbavit diabetu druhého typu, anebo podstatně snížit medikaci, kterou na něj potřebují.
4: Čili opět tady říkáme našim posluchačům, že opravdu můžeme pro sebe dělat hodně a jsme odpovědní za svoje zdraví. Já jsem to zmínil v úvodu, že nám ta nadváha, obezita zkracuje život. Zmínil jsem tam obecně 10 roků. Jak to je, jakoby třeba ta těžká obezita nebo nadváha, jaké jsou data, o kolik žijí tito lidé méně a v jakém, o kolik déle třeba i v tom kratším životě žijí v nemoci?
3: Jo, je to tak, že u obezity třetího stupně, kde ten body mass index, jak jsme ukazovali v úvodu, že se každý může vypočítat, když je na 40, tak se zkrácuje ta délka života kolem 10 let. Ale tady si je třeba uvědomit, že kolik let už předtím žijeme třeba v nemoci. Jo? Už jsme zmínili, že obezita není jenom estetický problém, že má mnoho pak přidružených onemocnění, které dál se můžou komplikovat. Takže myslet na to, že když si tu hmotnost budeme udržovat co nejdéle, takovou tu ideální, tak bude i větší pravděpodobnost toho, že to prožijeme ve zdraví.

0: bývají úspěšní v samotných režimových opatření, které by si nějak sami zvládli a nastavili. A také pacienti s obezitou druhého stupně, který už mají více komorbidy, dalších onemocnění, které prostě brání tomu, aby zvládli obezitu řešit sami. Takže určitě od toho druhého stupně obezity bych doporučovala jednoznačně se obrátit na odborníky, aby vám pomohli řešit obezitu.
1: Možná taková jednodušší pomůcka je obvod pasu, který koresponduje s tím vnitřním škodlivějším viscerálním tukem. Já bych poprosil třetí obrázek a Katarínu, vás poprosím, jestli to okomentujete a řeknete, kdy, co nám to říká, kdy je třeba už ne se zamyslet, ale začít jednat.
2: Ano.
1: Zatáhnout za ruční brzdu.
2: Jo. A já vyzvu taky hned i naše diváky, aby si změřili po našem pořadu obvod pasu a už jen je norma, pokud máme obvod pasu pod 80 a u mužů je to pod 94. Pokud si už naměříte obvod pasu už jen nad 85 a více, u mužů nad 102, tak už je tam vysoké riziko kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. Co to znamená? Pokud jste to doteď brali jako estetický problém, je dobře zajít si třeba na preventivní prohlídku, pokud nebyla, a už si dát vyšetřit jak cukr, jak cholesterol, změřit krevní tlak, lebo už tam můžou být právě tyhleto nemoci. Takže fakt ten obvod pasu je velmi důležitý a je to tak jednoducho měřitelné, že to může udělat každý.
1: Jinými slovy, nad tady ten kritický obvod už s tím nebojovat sám, ale nechat se i vyšetřit odborníky.
2: Určitě.
1: A možná můžeme říct, že v naší nemocnici máme několik pracovišť, které se věnují léčbě obezity. Prvním z nich je klinika tělovýchovného lékařství, kde pracujete a vy tam máte program řízené redukce hmotnosti. Mohla ano. byste nám nebo divákům říct něco o tomto programu?
2: Ano, program řízené redukce na hmotnosti na naše klinice je na období jedného roku. A snažíme se k té léčbě obezity přistupovat komplexně. Už jak jsme říkali, není to jenom o jídelníčku, není to jenom o pohybu, ale součástí našeho týmu je taky psycholog, kde řešíme třeba takovéto emoční jezení. Takže tohleto zase pacienti třeba už mají nějaké přidružené onemocnění pohybového aparátu, takže jsou vyšetření taky fyzioterapeutem a doporučená pohybová aktivita individuálně. Jsou celou dobu taky pod dohledem lékaře, lebo mají už častokrát mnoho přidružených onemocnění, komplikovaných, takže pokud je to naozaj, že mají pacienti zájem, jsou motivovaní, tak jsou u nás jako vítány a raději jim pomůžem při redukci hmotnosti.
1: A druhým tím pracovištěm je vaše pracoviště, je to tedy obezitologická ambulance třetí interní kliniky. A kdo jsou vaši pacienti a jakou máte úspěšnost s jejich léčbou?
0: Tak my se věnujeme hlavně pacientům, kteří mají vyšší stupně obezity a také těm, kteří mají další komorbidity, zejména diabetes druhého typu. A také se snažíme o takovou tu komplexní léčbu. Spolupracujeme taktéž s psychologem, s nutričními terapeuty, ale rovněž i s bariatrickým chirurgem, takže máme tam návaznost i na bariatrická pracoviště a využíváme také farmakoterapie obezity. A ta úspěšnost jenom...
1: Já bych poprosil o čtvrtý doplňující ano. snímeček, kde máme efektivitu různých metod léčebných nebo intervencí k redukci váhy. Děkuji, pokračujte.
0: Ano. Tak, jak ukazuje ten slide, tak samotná režimová opatření, to znamená úprava stravování, úprava pohybové aktivity, je efektivní jenom v menším procentu, nicméně je vždycky základem toho komplexního přístupu. Takže využíváme zároveň i farmakoterapie a úspěšnější a nejefektivnější v léčbě obezity jsou bariatrické operace, ale zase bych chtěla zdůraznit, že ani farmakoterapie, ani bariatrické operace by neměly být tou metodou samo o sobě, ale vždycky tím základem jsou ta režimová opatření, jejichž dodržování napomáhá buď ta operace, anebo farmakoterapie.
1: Já bych pro úplnost doplnil, že v naší nemocnici máme také poradnu pro výživu v rámci našeho oddělení léčebné výživy, kam se mohou zájemci obrátit a nechat si sestavit jídelníček na míru. A abychom nebyli jenom takovým nositelem špatných zpráv, tak možná máme i několik dobrých zpráv pro diváky. Ona ta mírná nadváha ve vyšším věku nemusí být škodlivá.
2: Ano, je to tak. Třeba na 60 let už mírná nadváha může být i s výhodou třeba, ale tam je třeba dodat, že je důležitá, jaká je kardiorespirační zdatnost, to znamená, jaká je fyzička, udržovat se co nejvíce aktivní. Takže i když nějaké to kilo mám na

0: víc, ale jsou aktivní, tak jsou na tom jako o mnoho lépe, když někdo, když to číslo na váze má třeba nižší, ale celý den prosedí při počítači a je neaktivní. Takže budovat tu svalovou hmotu nebo tu aktivitu a tu zdatnost do nejvyššího věku. Lebo když přijde i do budoucna nějaké onemocnění nebo tak, tak čím vyšší mám teďka tu kondici, tak bude klesat, ale nebude to třeba pod nějakou tu hranicu. Takže už teď počítat s tím, že bude to s velkou výhodou, když nás potká cokoliv.
1: Já bych možná řekl ještě druhou takovou pozitivní zajímavost, že jsem nedávno měl příležitost se setkat s významným gastroenterologem z Ameriky, panem profesorem Freemanem, a on mě říkal, že u nás byl v šoku, opravdu v šoku z jedné věci, když vystoupil v Praze, prošel se po Václavském náměstí, jak tady máme málo tlustých lidí, že v Americe už jsou o několik kroků nebo možná o několik desítek kilo před námi, a tak dělejme všechno pro to, ať tedy je nenásledujeme, ať se dostaneme do normální kondice a zdravého života. Nicméně pro ty z vás, kdo máte motivaci se svou váhou něco dělat a chcete jít tou nejlepší možnou cestou, tedy úpravu svého životního stylu, tak právě vám nabízíme v rámci ambulance aktivního zdraví pomocnou ruku v podobě programu Hubneme společně. V 5 seminářích nebo chcete-li workshopech vás nasměrujeme správnou cestou jak v oblasti výživy, pohybu, spánku nebo myšlení. A informace k tomuto programu, jak se přihlásit, jsou rovněž na našich internetových stránkách nebo pod dnešním vysíláním. A já bych pomalu přešel k dotazům diváků a dneska vidím, že máme dotazů hodně. Dobrý den, kdybyste měli jmenovat jednu dietu, která je podle vašeho názoru pro hubnutí všeobecně nejvhodnější, která by to byla? Já nevím, kdo se toho ujme z vás,
0: a klidně
1: Katarina.
0: Se ujmu toho. Už jenom to slovo dieta je vždycky na nějakou určitou dobu. Takže jakoukoliv dietu, budu říkat z praxe, co vidím u pacientů, tak se snaží najít něco, co nejrychleji jako účinkuje, hledat takové ty zkratky. Takže s každou tou dietou zhubneme, ale my nechceme jenom zhubnout. My chceme zhubnout, ale udržet si tu redukovanou hmotnost na pořád. Takže já nejsou za nějaké striktné diety, ale spíš tomu říkám jako úprava toho jídelníčku, jako dlouhodobá. Určitě přidat více zeleniny, ovoce, aby ta strava byla pestrá. Co nejméně takových těch sladkých pití, takový ten rychlý zdroj té energie, jo, sladkosti, takové ty pochutiny, které mají být fakt zůstat jako pochutina a nemělo by to být každý den na tom stole. A zaměřit se taky na dostatečné množství kvalitních bílkovin. Lebo častokrát vidíme, proč nám narůstá to obezita, lebo stravujeme se právě takovými tými jídlami, které nás nezasytí nadjel, jo? A to je právě ten obsah vlákniny, celozrnné pečiva, ta zelenina a ta bílkovina. Takže takhle si myslím, že se vždycky, i když chce držet nějakou dietu nebo něco si vyčte, musí si dát otázku, jsem jako tuhle úpravu jako jídelníčku schopen udržet jako dlouhodobě, to je tam důležité jako zaznít.
1: A možná my jsme se té výživě věnovali už v mnoha minulých dílech ambulance aktivního zdraví a takové důležité doporučení dietní je nejíst mezi jídly a omezit počet jídel na 2, 3, 4 a klidně se najíst opravdu do sytosti kvalitní stravou, vyváženou, ale nedoplňovat kalorie mezi jídly a potom nejíst před usnutím.
2: A tak, jak Katka říkala, ano, takový ty jako nejčastější chyby, co bývají, je právě nedostatek bílkovin, hodně cukru, hodně tuků a taky málo vlákniny. To je v těch jídelníčkách, jak to vidím, tak jedno vedle druhého.
1: Zhrňte to ve třech větách, co nejíst, co jíst. Jakoby konkrétně.
2: Jíst více bílkovin,
1: jasný,
2: méně cukru, jednoduchých cukrů,
1: těstoviny,
2: sladký
1: pečivo,
2: pití, omezit přílohy, kvalitní pečivo v podobě celozrnného, žitného, vyřadit uzeniny, co jsou především ty tuky, a přidat více zeleniny.
0: A já bych ještě dodala, aby ty změny byly postupné, jo? Lebo ty, jako nebudu říkat
1: pacienti,
0: my máme nějaké návyky, třeba 10, 20 let máme něco zažité, takže vědět, že to nejde taky změnit zo dňa na den, jo. A většinou, když jsou takový přemotivovaní, chcou to, ale pak to nevydrží. Takže my jich častokrát musíme korigovat, že fakt ty změny, jak co se týká i zařazování pohybu, nebo úpravy jídelníčku, nebo úpravy spánku, musí být postupné, ať si na to zvykne to tělo a ať mu je v tom jako dobře. Lebo když mi v tom dobře nebude, tak to dodržovat nebudu a vrátím se k tomu, co bylo předtím, než jsem chtěl zhubnout.
1: Jsme ten první dotaz hodně rozebrali ze všech stran a já půjdu dál, dotazuje hodně a jsou velmi konkrétní. Dobrý den, Dita se ptá, je mi 26 let, jsem bez zdravotních potíží a déle jak rok trpím záchvatovým přejídáním. Mám minimálně 12 kg nadváhu. Přesto, že jsem sytá, nedokážu přestat jíst. Už jsem z toho zoufalá. Je toto opravdu možné zastavit pouze změnou jídelníčku? Je možná farmakoléčba? Jak trénovat vůli? Děkuji.
2: A za mě určitě tohle je dobré řešit ve spolupráci s psychologem. Záchvatovité přejídání určitě a jsou i možnosti farmakoterapie. Mám s tím dobrou zkušenost třeba na přechodné období použít i farmakoterapii, aby se odučila tomu záchvatovitému přijídání.
1: Jsme to možná málo zdůraznili, ale jedním z tím faktorem je i stres, že jo? Kromě toho určitě. Spánku, pohybu a tak dále, to přejídání stresu a potom je to už jenom závislost na jídle.
2: Přesně tak, proto ta spolupráce s psychologem je důležitá.
1: Dobrá. Čili nebát se psychologa a případně se ani nebát farmakoterapie, pokud přesně je to tak. Z rukou odborníka. Dobrý den, můj manžel má nadváhu. Nevhodně jí a má málo pohybu. K tomu slabou vůli. Myslíte, že by mu mohli alespoň zpočátku pomoci doplňky stravy, aby ztratil chuť jídlu, zmenšil se mu žaludek a začali zméně? Máte zkušenosti s krabičkovou dietou? Může být řešením? Děkuji, Markéta.
0: Já bych se třeba vyjádřila k té krabičkové dietě. Krabičková dieta znamená, že je to jako racionální strava, vyvážená, jenom si tam zadá, kolik chce přes den jako přijímat kilojoulu, ale taky to doporučuji některým, který nemají jako kdyby na seba čas. Jo? To znamená, že nejsou schopni, jsou vytížený pracovně, aby si chystali a jedli pravidelně, že jsou tak vytížený, že pořád jsou někde na pracovních cestách, jo? Jsou odkázeny na benzínky, na restaurace, takže ta váha jde pak nahoru. Takže určitě ano, lebo ty krabičky, co oni jim umožní udělat tu pravidelnost v tom jídle. Jo? Takže určitě nic proti tomu zpravidelní jídlo a zredukuje hmotnost.
1: Uh-huh. A doplňky stravy, které by vedly k snížení chuti k jídlu? Existuje něco takového?
2: Tam určitě jsou léky, které vedou ke snížení chuti k jídlu. S těmi doplňky by byla opatrná, ty většinou jako nefungují, ale máme léky, které vedou ke snížení chuti k jídlu, takže ty jdou využít, ale tam ještě byla jedna podstatná věc, ta motivace. Jestliže ten manžel nemá motivaci hubnout, tak ta manželka nemůže hubnout za něj. Musí se rozhodnout on sám a my mu pak můžeme pomoct, jak tou farmakoterapii, anebo jak Katka říkala, i třeba volbou té krabičkové diety, ale musí se rozhodnout on sám.
1: Určitě. A dobrý den, další dotaz. Měřím 163 cm a vážím 75 kg. BMI 27. Nadváha. Přibrala jsem po dětech a už to nezhubla. Vím, že bych měla cvičit, nesnáším to, a méně jíst. Co vlastně je méně jíst? Ale znáte to. Měla bych se už objednat k vám do poradny, nebo to ještě není tak zlé? Děkuji, Katka. A to si myslím, že si přímo naběhla a mohla by se přihlásit do našeho programu, který bude následovat po tomto programu.
0: Přesně, nebo... přesně tak, no. Jo.
1: Dobře, takže Katko...
2: Určitě mohla k nám do poradny teda s nadváhou. Ne úplně.
0: Ale si myslím, to, co budete nabízet, že to tak. Bude.
1: Dobře. Čili ještě to není na takovou poradnu, ale možná taková podpora kolektivu, odborné vedení, která stala na místě. Možná třeba i hubnout s kamarádkou. A my jsme se o tom bavili, že to hubnutí třeba v rámci rodiny, když se žena s mužem rozhodnou a namotivují se začnou hubnout, že probíhá jinak u muže a u ženy a že to nejde dělat formou soutěže. Možná bychom to ještě mohli taky posluchačům nějakým způsobem objasnit, já aby mezi sebou nesoutěžili partneři, kdo rychleji zhubne, jaké tam jsou rozdíly.
0: Jo, já mám s tím velké zkušenosti a po informaci, že mi manželé řekli, že jak odchází z mojí kontroly, že se už v autě spolu nebaví, tak jsem hned na začátku upozornil, že nesmí mezi sebou soutěžit. To nejde. Jo, ten metabolismus u toho muže je o mnoho rychlejší, má více těch svalů, takže ten muž většinou nám hubne lépe, rychleji než ta žena. U ženy je taky jiný hormonální systém. Takže určitě se nesrovnávat, ale co je dobře, že hubne celá rodina. Jo, lebo tam už vaří se společně, takže to je výborné. Hýbou se společně, vymýšlí ty aktivity, že volního času, takže je to moc dobře. A když se zapojí do toho aj děti, tak úplně značka ideál.
1: Dobrá, další anonym tedy. Vím, že obezita je nebezpečná, ale jak zhubnout? Tak o tom je náš pořád, ale v zásadě to nejdůležitější je se rozhodnout, že
0: tak,
1: zhubnu
0: přesně.
1: A opravdu se silně rozhodnout a neunout té cesty a pak jsou to jednotlivé cihličky, z kterých si postaví celý dům.
0: Ano,
1: a možná zopakuji tedy na ten dotaz pohyb, strava, spánek, nestresovat se, pravidelnost a opravdu to rozhodnutí to dodržovat.
0: A považovat to za prioritu.
1: Tak. A další anonym. Dobrý den, pracuji ve směnném provozu a každý rok přiberu minimálně 2 kg. Co byste doporučili nám, sestřičkám na noční? V našem případě je pravidelnost stravy opravdu problematická. Děkuji, Jana.
2: A tak i pokud je směnný provoz, a tak je důležité se zachovat tu pravidelnost v tom jídle. Jo? A ne, že prostě když mám noční, tak budu jíst i přes den, i v noci. Takže rozvrhnout si v těch pravidelných intervalech to jídlo i na tu směnu. Je pravda, že ten směnný provoz je problematický. Jo? To mám řadu pacientů, kteří právě díky tomu směnnému provozu přibrali a těm doporučuji, aby si normálně tak, jak by jedli přes ten den, tak si to rozvrhli na tu noc. Aby to nebylo tak, že v noci jedí jenom takové ty snacky, takové ty rychlé kalorie, prostě čokoládky, čipsy, sladké pití, aby to vydrželi.
1: Jedno plnohodnotné nebo dvě plnohodnotné
2: tak,
1: jídla.
2: Aby si tam dali plnohodnotná jídla, která je zasytí, které obsahují bílkoviny a ne, aby prostě celou noc dojídali sladkými tučnými jídly.
0: Nebo suché, nebo
1: ono možná ano, ta noční tak. Je trošku paralela s tím špatným spánkem, je to. Že ten organismus je rozhozený a má chutě, má i jinou hormonální aktuální situaci a de facto chce toto dostat do normy tím pravidelným jídlem.
0: Přesně. A to při odebírání anamnézy to se ptáme každého, jestli pracuje na směnný provoz, lebo víme, že to není jednoduché.
1: Dobrá, další dotaz. Jana se nás ptá, pracuji ve směnném provozu, a tak to jsem už měl, tak další, a Jindra, mám 50 let, měřím 165 cm, BMI mám 34. Je za této situace pro zhubnutí dostatečné využívat například kalorické tabulky a řídit se základními pravidly cirkadiánního rytmu, třikrát denně strava, 12-hodinová nebo 10-hodinová stravovací okno a 8 hodin spánku, nebo už je to na doktora a nebo co byste doporučili?
0: Výborně, už začíná výborně. Krásně nastudované, že máme kalorické tabulky, kde si udělal takový ten pořádek v tom jídelníčku. Výborně, cirkadiánní rytmy, taky super. A tam záleží teďka, či jsou tam už nějaké přidružené onemocnění.
1: Předpokládám, že nejsou.
2: Tak teď záleží, jestli jí to jde, jestli tak, to funguje.
0: Přesně,
2: jestli
0: přesně.
2: Na tom hubne, jestli na tom, jak si to nastavila, kalorické tabulky, pohyb, takový ten intermittent fasting, jestli to funguje, tak nepotřebuje čili odbornou pomoc.
1: Doporučíme i náš program, který, otevíráme tímto programem, jo, takže dobře. Dobrý den, můj syn má ve svých 10 letech nadváhu. Třikrát týdně má trénink, tedy pohybu má docela dost. Má ale pořád hlad. Sní toho oproti vrstevníkům hodně. Jak s ním pracovat? Máte nějaké doporučení? Je těžké mu odpírat jídlo, když má opravdu hlad. Děkuji. Tak co s tím?
2: Tak já se jako dětské obezitě přímo nevěnuju, takže na toto nejsem odborník, ale tam dost záleží, čím ten hlad zahání. Protože pokud ten hlad zahání sladkými potravinami, tak sladké potraviny znovu vyvolávají hlad. Tam je důležité se nasytit právě těmi bílkovinami. Takže já bych doporučila mu dát kvalitní jídlo, něco, co dobře zasytí z těch bílkovin, ať už jsou to mléčné výrobky, ať už je to nějaké
1: zkuste
2: třeba
1: být konkrétnější,
2: kvalitní,
1: ať mají
2: kvalitní maso. Třeba, aby opravdu jako nesnídal, jak děti někdy to mívají ve zvyku, mlíko s křupkami, ale aby to třeba bylo nějaké žitné pečivo s plátkovým sýrem, zeleninu k tomu, toho zasytí víc, než když si dá třeba to mlíko a lupinky do toho. Z toho bude mít zase brzo hlad.
1: A tělovýchovné lékařství by co doporučilo? Paminka říká, že třikrát týdně má trénink, že má dostatek pohybu.
0: Jo, pohybu má dostatek, že pokud se to záleží 3 hodiny za týden, tak je důležité, kolik toho pohybu je mimo ten trénink, jak je, či je cesta do školy zpátky, jo? Kolik je tam aj tohleto. A souhlasím zase s Lubkou, že tam je důležité složení toho jídelníčku. Jo? My už tady nemůžeme jako probrat nějaký glykemický index, ale jasně se ví, že pokud jsou to jako potraviny s vysokým glykemickým indexem, tak hned máme po nich hlad, jo, pořád chutě a tak. Takže třeba i se obrátit na nutričního terapeuta a zapsat si ten jídelníček, aspoň 10-14 dní mít zapsaný a probrat den po dní, kde je třeba, že oni to tam zařadí v dobré víře, ale třeba jim může někdo poradit, co ještě se dá udělat lépe, aby ten syn hlad neměl.
1: Já bych možná ještě zmínil jednu věc, o které jsme se bavili a nezdůraznili jsme i tady, a to je to mít doma jenom to, co je vhodné konzumovat. Nemít k dispozici to, co není vhodné a čím potom zvláště to dítě se sytí. Takže mu postupně měnit nabídkovou stránku v ledničce a ve spíži na tu, aby jsme ho dostali do správných, hodnotných potravin.
2: Přesně tak, to je hodně důležitý. Jako co nakupujeme, co je doma k dispozici, protože to potom děti budou jíst.
1: Další dotaz od Jany. Zajímalo by mě, jestli obě paní doktorky i dodržují doporučení, která byla zmíněna, nebo zda to není v jejich případě, například z důvodu dobrého spalovacího metabolismu. Tak jak to je s vámi?
2: Tak za mě ano. Jako myslím
1: jako
2: si, že...
1: Dodržuji, ne?
2: Ano, dodržuji. Ne, dodržuji, snažím se. Samozřejmě nemůžu říct, že dodržuji všechno na 100%, to ne. Ale jako za sebe nemám takové spalování, že bych byla z těch šťastných lidí, kteří prostě můžou jíst cokoliv a kdykoliv a pořád zůstanou štíhlí, protože i takto geneticky disponované lidi máme mezi sebou, ale těch je málo. Většina z nás je těch, kteří se musí snažit, aby si udrželi svoji tělesnost.
1: A nebo vědět jak na to a pak ono to jde samo, že jo?
2: Ale musí něco pro to udělat.
0: Tak já odpovím, že taky nemám rychlé spalování, ale je to o tom, že se snažím dodržovat nějaké ty cirkadiané rytmy a takovou tu pravidelnost, jak v pohybu, tak v jídelníčku. Ale není to jako zadarmo ani asi u jedné z nás, tak...
1: Dobře, a ještě nám přišel teďka před chvíličkou dotaz od Martiny. Dobrý den, již několikrát jsem zhruba 20 kg a znovu nabrala. Sportu se nebráním, ale jsem ukázkový příklad čokoholik. Věk mě dohání 42 let a chtěla bych skončit s věčnými dietami a opravdu změnit způsob stravování, abych opět mohla sportovat. I takovému věčnému dietáři je možné pomoci?
2: Určitě je. Takových máme celou řadu právě pacientů, kteří mají za sebou mnoho diet, mnoho jojo efektů a těm se snažíme pomoct. Určitě je tam cesta, i když je to vždycky složitější, protože s každou razantní dietou dochází k určité adaptaci organismu na nižší kalorický příjem a každá redukce hmotnosti vede k tomu, že se nám snižuje i ten bazální metabolismus. Takže je to složitější, ale lze to.
1: Oni jsou časté otázky na ty diety. Jaký je vlastně váš názor na ty redukční diety?
0: Já jsem už odpovědala u té první otázky, že naozaj, že pokud je to dieta jenom na určitý čas, tak to k ničemu nevede, taky zhubnout 10-20 kg, ale co dál, že? Takže fakt upravit jídelníček tak, nebo si říct, jsem toho schopna držet už na pořád, pokud ne, tak do toho nejdu.
1: Dobře.
0: Jo, že každou dietou se dá zhubnout, ale udržet, jo, tak tohle to asi je takový odkaz i pro diváky.
1: Já věřím, že jsme uspokojili všechny posluchače. Další otázky nemáme. Já vám moc děkuji za dnešní diskuzi a účast v našem pořadu. A na závěr bych tedy shrnul, že choroby spojené s obezitou jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí. Skutečně se tedy nejedná jen o estetický problém. Všichni víme, že to, jak vypadáme, kolik vážíme a jak se ve svém těle cítíme, máme jen a jen ve vlastních rukou. Nicméně s přibývajícími kily a zažitým životním stylem je to čím dál těžší. Zhubnout znamená rozhodnout se, že zdraví je pro nás na prvním místě. A tomu uspůsobit i svůj životní rytmus. Bez toho bude hubnutí vždy jen nepříjemnou výzvou s nejistým výsledkem. Pro ty z vás, kteří máte motivaci a chuť s nadbytečnými kily zatočit, nabízíme několik cest, je na vás, kterou se vydáte. A na závěr vás chci ještě pozvat k dalšímu dílu našeho seriálu Ambulance aktivního zdraví, který bude o závislostech. Těším

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Radio Metropole, tak to je muzika a energie, ale taky informace ze světa celebrit a ze světa showbiznesu. Pojďme na ně. Dnes se zaměříme na 10 nejvýdělečnějších českých youtuberů za uplynulý rok dle časopisu Forbes. Na 10. místě se umístili kluci z Prahy. Projekt, který odhaluje pražské podvody, si přišel na 17 milionů korun. 9. nejúspěšnější potom byla Kateřina Frič. 28letá propagátorka fitness a zdravého životního stylu vydělala 17,5 milionů korun. 18 milionů utržela stálice domácí youtubeové scény Ment. 7. pozice jde potom za Radkem Starým, který tvoří herní obsah. Vydělal 22 milionů. 25 mega potom vydělal Mikýř. Jeho hlavním příjmem byly partnerství s firmami. No a jdeme na finálovou pětku. Jen o trošku více, jak Mikýř si vydělal držitel většiny rekordů českého Twitche Agraleus. 33 milionů potom utržil Mike Jepán s kanálem Detektivní parta. Bronz jde za Tarym. Jeden z nejvýraznějších českých tvůrců vydělal za uplynulý rok 47 milionů. No a jdeme na ty dva nejúspěšnější. Druhé místo, Filip Zima a neb Physistyle, 50 milionů korun. No a vítězství tohoto žebříčku jde potom za Ondřejem Koběrským, který se zaměřuje na finance a investování. Za rok vydělal 68 milionů korun. Tak to jsou celebrity na Metropoli. Dneska na téma nejvýdělečnější youtubeři. No a my už ti teď posíláme další várku muziky a energie.
0: Topové info ze světa showbiznesu. To je podcast Showbiz jedině na Metropoli. Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká Tiësto. Legenda trance, techno a house scény, který už léta baví fanoušky po celém světě. Jeho hudba je jako ta nejlepší jízda, která tě vezme na cestu plnou energie a emocí. Tiësto je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese tu správnou dávku taneční magie. Zůstaň naladěný, protože

hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci taneční radosti.

tady je tvoje metropole. Dneska si uděláme čas na Berry, britskou zpěvačku, která ti zaspívá tak, že i tvoje zamčené city najdou cestu ven. Její hudba je jako šepot mezi kapkami deště. Jemná, křehká, ale neskutečně silná. Berry je jako kamarádka, co ti místo řečí napíše dopis a ještě ho zhudební. Její styl je melancholický, emotivní a do poslední noty pravdivý. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli teď zní tóny,

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu, protože možná i vás čeká cesta letadlem na dovolenou. Jedna z nejčastějších otázek před odletem, na kterou se nás ptáte, tekutiny. Kolik vody, jak velký parfém a proč někde něco projde na nějakém letišti při kontrole a jinde ne. Na telefonu je opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Pojďme si na to odpovědět. Kolik tekutin si mohu vzít přes bezpečnostní kontrolu do letadla a proč tato omezení existují?
2: Přes bezpečnostní kontrolu si můžete vzít tekutiny maximálně do 100 ml na jednu nádobu. Běžná láhev s vodou neprojde, i kdyby byla jen napůl plná. Dobrý tip je vzít se prázdnou láhev, tu si můžete vzít bez omezení a naplnit ji za bezpečnostní kontrolou. Ono to omezení tekutin vychází z evropské legislativy a souvisí s bezpečnostními opatřeními proti kapalným výbušninám.
1: Proč si tedy mohou za bezpečnostní kontrolou pití koupit a vzít si ho do letadla? Tam už je to kontrolované, tam už je to chráněné vše, co se dostane za kontrolu?
2: Přesně tak. Ty nápoje, které si můžete koupit za bezpečnostní kontrolou a vlastně veškeré tekutiny už prošly tím kontrolním režimem a jsou tedy považovány za bezpečné.
1: Jak je to s parfémem, se zubní pastou nebo s opalovacím krémem? To si můžeme vzít na palubu?
2: Všechno toto spadá do kategorie tekutin, to znamená, že každé balení musí mít maximálně 100 ml a musí být uložené v průhledném sáčku o objemu maximálně 1 litr. Každý cestující může mít jeden takový sáček. Často se zapomíná taky na to, že se to týká i věcí právě jako je zubní pasta nebo krémy, nejen těch klasických tekutin.
1: Takhle to chodí. Děkujeme za vysvětlení a přejeme všem posluchačům pohodovou cestu bez zbytečných komplikací. V našem vysílání Kateřina Pustějovská z ostravského letiště. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole. Radio.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která se díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

0: dnešní den.
1: Berani, občas chcete být sami, jen se svými myšlenkami. Být si jim rozproudíte stagnující energii, blíženci nedělejte nic, co by vás zbytečně stresovalo. Raci, všechno přijímejte s pokorou a láskou. Lvi, měli byste být ostražití, zejména pokud jde o vztahy. Pany, velmi rychle umíte zahnat neklid a roztržitost. Váhy, ani se nemusíte moc snažit a bude se vám dařit. Štíři, hlavně si splňte svoje povinnosti. Střelci, pokud možno, chovejte se diplomaticky. Kozorozi, pozor na přeslazené lichotky. Vodnáři, dotáhnete všechny resty. A co my ryby, svým blízkým připravíme vskutkům originální program.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tohle je
0: Rádio Metropole.
3: Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby

0: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučné nad Desnou.
3: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
4: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
3: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
4: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čekají další skvělé zvuky a příběhy.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Conana Graye, mladého zpěváka a skladatele, který svou hudbou kombinuje pop s osobními příběhy a emocemi. Jeho hlas je jemný, ale zároveň plný síly, což dělá z jeho písní opravdové zážitky. Conan je jako kámoš, co ti vždycky rozumí a přinese únik z reality do světa hudby, kde můžeš být sám sebou. Jeho styl je moderní, svěží a velmi autentický, což si rychle získalo fanoušky po celém světě. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme připraveno ještě

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Soud vynesl trest za vraždu v Mírově. Olomoucký krajský soud uložil 36-letému Patriku Cigošovi 27,5 roku vězení. Muž loni v listopadu ubodal pohádce svou partnerku v Mírově na Mohelnicku. Čin spáchal 3 týdny po propuštění z mírovské věznice, kde si odpikával trest za předchozí vraždu. Ženě zasadil 630 bodných ran do hlavy a krku. Vinu přiznal. Rozsudek zatím není pravomocný.
4: Obžalovanému byl uložen výjimečný trest odnětí svobody 27,5 roku, neboť se dopustil činu, jehož povaha byla velmi vysoká, závažnost činu. Tak ten předchozí čin, ten našel zohlednění v rámci právní kvalifikace, kdy mu právě hrozilo 15 až 20 let odnětí svobody nebo výjimečný trest odnětí svobody, nicméně bylo třeba zohlednit i zejména tu škodlivost činů spočívající ve zvlášť surovém a trýznivém způsobu spáchání.
3: Komentoval trest soudce Jiří Barbořík. Obyvatelé Blanska se odteď mnohem snáz dostanou na tamní sportovní ostrov. Město totiž přes řeku Svitavu otevřelo z brusu novou ocelovou lávku pro pěší a cyklisty. Celá stavba vyšla na necelých 16 milionů korun bez daně, přičemž většinu těchto nákladů se podařilo pokrýt z dotací. EET vstává z mrtvých. Uvidíme, zda se vrátí. Poslanci budou ve středu ve finálním čtení schvalovat znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ministerstvo financí slibuje, že EET 2.0 přinese méně povinností a omezí daňové úniky. Zásadní změnou v připravované verzi elektronické evidence tržeb pro podnikatele je, že se nebude vztahovat na platby na dálku. Povinnost evidovat tržby dopadne pouze na kontaktní platby, v hotovosti kartou nebo QR kódem. Píší o tom novinky.cz.
0: Sport.
3: Další český hokejový gólman okusí let NHL. Posledním draftem do prestižní soutěže prošlo na konci června 6 českých brankářů a první z nich už má kontrakt, píše Sport.cz. Filip Růžička podepsal 3letou smlouvu s Minnesota.
1: Radio Metropole, co na sebe.
5: Jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Středa slibuje hodně oblačnosti, ráno a dopoledne nám ve většině regionu zaprší. Místy se přiženou i bouřky. S postupem dne by měly dešťové kapky postupně ustávat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 a 26 stupni, což přibližně odpovídá průměrné teplotě pro červenec. Na horách bude trochu chladněji, tam čekáme 15 až 19.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina másmysl.cz nebo se ozvi na práce @johncrane.com.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Kaufland. Z lásky k regionu. Všude je fajn. Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Metro Retro.
13: Metropole.
12: Retro.
14: We're going to dance. We're going to dance. And have some

0: Radio Metropole bude půl sedmé.
1: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboy je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
3: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu, protože možná i vás čeká cesta letadlem na dovolenou. Jedna z nejčastějších otázek před odletem, na kterou se nás ptáte, tekutiny. Kolik vody, jak velký parfém a proč někde něco projde na nějakém letišti při kontrole a jinde ne. Na telefonu je opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Pojďme si na to odpovědět. Kolik tekutin si mohu vzít přes bezpečnostní kontrolu do letadla a proč tato omezení existují?
2: Přes bezpečnostní kontrolu si můžete vzít tekutiny maximálně do 100 ml na jednu nádobu. Běžná láhev s vodou neprojde, i kdyby byla jen na půl plná. Dobrý tip je vzít si prázdnou láhev, tu si můžete vzít bez omezení a naplnit ji za bezpečnostní kontrolou. Ono to omezení tekutin vychází z evropské legislativy a souvisí s bezpečnostními opatřeními proti kapalným výbušninám.
1: Proč si tedy mohou za bezpečnostní kontrolou pití koupit a vzít si ho do letadla? Tam už je to kontrolované, tam už je to chráněné vše, co se dostane za kontrolu?
2: Přesně tak. Ty nápoje, které si můžete koupit za bezpečnostní kontrolou a vlastně veškeré tekutiny už prošly tím kontrolním režimem a jsou tedy považovány za bezpečné.
1: Jak je to s parfémem, se zubní pastou nebo s opalovacím krémem? To si můžeme vzít na palubu?
2: Všechno toto spadá do kategorie tekutin, to znamená, že každé balení musí mít maximálně 100 ml a musí být uložené v průhledném sáčku o objemu maximálně 1 litr. Každý cestující může mít jeden takový sáček. Často se zapomíná taky na to, že se to týká i věcí právě jako je zubní pasta nebo krémy, nejen těch klasických tekutin.
1: Takhle to chodí. Děkujeme za vysvětlení a přejeme všem posluchačům pohodovou cestu bez zbytečných komplikací. V našem vysílání Kateřina Pustějovská z ostravského letiště. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým v CZ.
10: Už tam budem?
11: Nech toho.
10: Raději už tam budem.
11: Přestaň, je mě vedro.
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartek.cz.

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V sítě stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
1: Tohle je Radio Metropol.

0: posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: Info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 7 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Přinášíme vám další zprávy, děkujeme, že nás posloucháte. Je středa 15. července. Olomoucká zoo zachraňuje vzácný druh. V zahradě se letos narodilo 11 mláďat vzácného syky vietnamského. Díky letošním přírůstkům čítá olomoucký chov tohoto jelena 34 jedinců. Jde o třetí největší stádo na světě. Přerov přivítá wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. Do Přerova, který se stal jejím domovem, přijede tenisová hvězda ve čtvrtek. Město chystá pro její fanoušky na 300 porcí jahod se smetanou, které jsou známou tradicí wimbledonského Grand Slamu, ale také autogramiádu a vystoupení kapely Opět a Radeček. Příjemná informace pro rodiny v Prostějově. Město dokončilo rozšíření dětského hřiště u Abrahamka pro větší pohodlí. Na místě přibyla nová akátová řetězová houpačka a taky 10 nových lavic pro posezení. Píše o tom městský web. Novinky pro řidiče. Růst cen dálničních známek chce zastavit vláda. Ve sněmovně projednává předlohu o zmrazení cen. Například za roční známku by tak řidiči platili v dalších letech letošních 2570 korun. Vláda chce i upravit platnost jednodenní známky. Ta by měla platit 24 hodin, nikoliv do půlnoci daného dne. Uvidíme, zda to prosadí.
3: Dnešní jednodenní známka je ve skutečnosti kalendářní. Její platnost končí o půlnoci. Bez ohledu na to, kdy si koupíte, nové zavádíme skutečnou 24-hodinovou známku. Když si to pořídíte například v jednu hodinu odpoledne, bude platit přesně do jedné hodiny následujícího dne.
2: Komentoval ministr dopravy Ivan Bednárik.
1: Sport.
2: Mistrovství světa ve fotbale má prvního finalistu. Do boje o titul postoupili Španělé, kteří dokázali v semifinále porazit 2-0 Francii. V neděli se ve finále v New Jersey utkají s vítězi dnešního střetu Argentina versus Anglie. Ten začíná dnes v 21 hodin.
4: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Dnes ráno nám poušková vlna přešla přes Vyškov, Prostějov, Olomouc, Holešov i Valmes. Pro zajímavost, tipujete si, kolik je právě teď na naší planetě bouřek? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude ráno zataženo anebo oblačno, během dne má srážek postupně ubývat, podle rosniček má být oblačno anebo polojasno, místy přehaňky a denní teploty 25 až 28 stupňů Celsia. A odpověď na otázku, na Zemi proběhne v každém okamžiku zhruba 2000 bouřek. Měli jste to správně?
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Blesková doprava z Olomouce, z Kroměříže, také z D55, víme, jak se jezdí tady. Na Moravě jsme si už dneska ráno užili ranní bouřky, připomínáme, v případě prudkého deště za volantem nespoleháme pouze na denní svícení, zapínáme i zadní světla a při opravdu velké průtrži s nízkou viditelností se nebojíme zapnout i mlhovky. Na obchvatu Olomouce teď pracují silničáři kolem 269. kilometru, vedou provoz provizorními dvěma pruhy. Na Moravě ve středu ráno jezdíme bez vážných nehod a je to i díky policejním hlídkám. Preventivně kontrolují teď v Kroměříži na Kujetínské nebo na D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi u Tlumačova. Naše dokonalá ranní symbioza pokračuje i za volantem. Vy řídíte a my vám k tomu hrajeme.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo, kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: den.
1: Berani, občas chcete být sami, jen se svými myšlenkami. Být si, rozproudíte stagnující energii, blíženci, nedělejte nic, co by vás zbytečně stresovalo. Raci, všechno přijímejte s pokorou a láskou. Lvi, měli byste být ostražití, zejména pokud jde o vztahy. Pany, velmi rychle umíte zahnat neklid a roztržitost. Váhy, ani se nemusíte moc snažit a bude se vám dařit. Štíři, hlavně si splňte svoje povinnosti. Střelci, pokud možno, chovejte se diplomaticky. Kozorozi, pozor na přeslazené lichotky. Vodnáři, dotáhnete všechny resty. A co my ryby, svým blízkým připravíme v skutkům originální program.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
3: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Pivní a gulášové slavnosti v Zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření.

0: za 28,90 až do 21. července. Kaufland.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
2: Veď predsa, že sa radovať smie.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom. Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučné nad Desnou.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole. Taneční rádio s

0: Radio Metropole.
1: Bude půl osmé.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synth pop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do srdce.

0: Tenhle fresh prout energie, to je tvoje Rádio Metropole. Největší svátek světového fotbalu je konečně tu a s ním i 100% rychlý servis pro tvůj dokonalý přehled, ať už si kdekoliv. Nečekej žádnou zdlouhavou omáčku, dáváme ti jen čistou flow zápasů a divoké zákulisí z USA. Drž si místo, náš fotbalový infoservis je online právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
2: Fotbalové mistrovství světa ještě neskončilo, ale své vítěze už má. FIFA. Díky televizním právům, sponzorům, marketingu a prodeji suvenýrů očekává rekordní příjmy přes 275 miliard korun. Světové sázkové kanceláře. Podle odhadů se na letošní šampionát prosází více než bilion korun. To je v průměru téměř 10 miliard korun na každý zápas. Fotbalové kluby. FIFA jim vyplácí milionové kompenzace za každého hráče, kterého na šampionát uvolnili. A nakonec samozřejmě noví mistři světa. Ti si kromě zlatého poháru rozdělí prémii v přepočtu kolem 1 miliardy korun. A my známe prvního finalistu. Španělsko včera porazilo Francii 2-0 a o finále si to dnes rozdají Messiho Argentina a Kaneova Anglie. Úvodní hvist v 21:00. Budete se dívat?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
5: Tady Jelen, zdravíme posluchače. Ahoj!
6: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest.
1: Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen.
6: Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky.
1: Vstupenky a informace na jelenfest.cz.
6: Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
7: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
8: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
7: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
8: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
7: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
9: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Waves a Abstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
6: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: Sme tvoji hudební kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
9: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás zprávy, pojďte si je poslechnout. Je středa, 15. července. Rekonstrukci potřebuje krematorium v Olomouci a už je v plánu. Radnice vypsala veřejnou zakázku na první etapu obnovy krematoria v Neředíně. Chce pořídit dvě nové kremační linky a zajistit jejich další servis. Krematorium v Olomouci Neředíně projde celkovou modernizací, protože vnitřní technologie jsou podle znalců na konci své životnosti. A dále jeho provoz od příštího roku převezmou od soukromé pohřební služby Technické služby města Olomouce. Silnice se propadla v Přerově před Mostí. Stalo se to v ulici Pod Skalkou. Technické služby města Přerova místo zabezpečily a uzavřely vjezd z Prostějovské ulice. Dočasně je tu zrušená jednosměrka, aby se obyvatelé mohli dostat ke svým domovům. Poslanec za motoristy Filip Turek vyvozuje důsledky z pondělní dopravní nehody. Připomeneme, že na jedné z pražských křižovatek se srazil s houkajícím nemocničním vozidlem. Řekl, že do rozhodnutí policie o viníkovi nehody nebude vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal a oznámil, že označili ho policie za viníka nehody, odstoupí z postu.
4: A kdybych nevyvozoval důsledky, tak bych neřekl to, co řeknu teďko, a to je to, že tu funkci vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku dávám k dispozici, dokud policie neoznačí viníka té nehody.
3: Řekl na sociálních sítích Filip Turek.
0: Sport.
3: Hned v prvním kole se loučí s turnajem ATP ve švédském Bostadu přední tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina. V úvodním utkání vyzval bulharskou divokou kartu Grigora Dimitrova a zápas nezvládl. Padl 1-2 na sety.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Brzy ráno nám dnes bouřilo v Olomouci, na Vyškovsku, také v Bystřici pod Hostýnem anebo v Hranicích. A máme tady pro vás další meteo otázku. Jakou teplotu může mít blesk? Co myslíte? Odpověď po předpovědi počasí. Jakou teplotu může mít blesk? Víme, jak bude dnes denní teploty 25 až 28. Ráno zataženo anebo oblačno, během dne má srážek postupně ubývat. Čekáme oblačno anebo polojasno, přehaňky jen místy. A odpověď na otázku. Blesk je údajně až 6x teplejší než samotný povrch slunce a může mít až 30 000 stupňů Celsia. Měli jste to správně?
6: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Nehody na dálnici u Olomouce, také na Šumpersku a zdržení na D1 u Holubic ve směru na Brno. Víme, jak se jezdí tady. Komplikace na D35 u Olomouce, 281. kilometr ve směru na Ostravu u Přáslavic. První nehoda, další je na 286. kilometru u Daskabátu. Auto narazilo do středových svodidel. Policie to označuje, řídí provoz. Nehodové formuláře se vyplňují také na obchvatu Bludova mezi Zábřehem a Šumperkem. A zhruba 10 až 15 minutová kolo je kolem 210. kilometru D1 ve směru na Brno u Holubic. Jeďte s námi a bezpečně.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme středu 15. července, kulatou 70. slaví kytarový virtuos Joe Satriani. Narozeniny má také Esmeralda, tedy herečka Leticia Calderón, kterou si spousta z nás pamatuje z legendární 90. telenovely.
2: Co je ti, Jose Armando?
3: Vidím tě, Esmeralda. Já vás vidím.
1: Svátek slaví každý Jindřich. Říká se, že nositelé tohoto jména se umí radovat i z maličkostí. Tak jim dneska popřejeme a hlavně po nich nic nechtějme. A dnešek je taky Národní den gumových medvídků. Přejeme středu sladkou jako gumoví medvídci a libozvučnou jako náš letní playlist. Je 15. července.
0: Metropole právě dnes.
4: Bike park Hrubá voda, to je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda, projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historické kočáry.cz.

0: koupte to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn. Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20

0: Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
2: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
3: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
4: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu, protože možná i vás čeká cesta letadlem na dovolenou. Jedna z nejčastějších otázek před odletem, na kterou se nás ptáte, tekutiny. Kolik vody, jak velký parfém a proč někde něco projde na nějakém letišti při kontrole a jinde ne. Na telefonu je opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Pojďme si na to odpovědět. Kolik tekutin si mohu vzít přes bezpečnostní kontrolu do letadla a proč tato omezení existují?
2: Přes bezpečnostní kontrolu si můžete vzít tekutiny maximálně do 100 ml na jednu nádobu. Běžná láhev s vodou neprojde, i kdyby byla jen napůl plná. Dobrý tip je vzít si prázdnou láhev, tu si můžete vzít bez omezení a naplnit ji za bezpečnostní kontrolou. Ono to omezení tekutin vychází z evropské legislativy a souvisí s bezpečnostními opatřeními proti kapalným výbušninám.
1: Proč si tedy mohou za bezpečnostní kontrolou pití koupit a vzít si ho do letadla? Tam už je to kontrolované, tam už je to chráněné vše, co se dostane za kontrolu?
2: Přesně tak. Ty nápoje, které si můžete koupit za bezpečnostní kontrolou a vlastně veškeré tekutiny už prošly tím kontrolním režimem a jsou tedy považovány za bezpečné.
1: Jak je to s parfémem, se zubní pastou nebo s opalovacím krémem? To si můžeme vzít na palubu?
2: Všechno toto spadá do kategorie tekutin, to znamená, že každé balení musí mít maximálně 100 ml a musí být uložené v průhledném sáčku o objemu maximálně 1 litr. Každý cestující může mít jeden takový sáček. Často se zapomíná taky na to, že se to týká i věcí právě jako je zubní pasta nebo krémy, nejen těch klasických tekutin.
1: Takhle to chodí. Děkujeme za vysvětlení a přejeme všem posluchačům pohodovou cestu bez zbytečných komplikací. V našem vysílání Kateřina Pustějovská z ostravského letiště. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
7: Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
8: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
13: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
12: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
13: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
12: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
14: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
0: Radio Metropole. Metropole. Tvoje webovka a online poslech na radiometro.cz.

0: Metropole. Ráno ve městě.
1: Čau, čau, čau, tady Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Metropole, že podporuje můj muzik.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Nová odpočívka na D55 na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že u Majetína na dálnici D55 vznikla nová oboustranná odpočívka. Jde o jediné takové zázemí mezi Olomoucí a Přerovem a zároveň o jedinou odpočívku na tahu až do Hulína. Jak píše deník, každá z ploch odpočívky Majetín pojme 45 osobních automobilů a 35 nákladních a dalších velkých aut. K dispozici tu bude čerpací stanice, posezení s osvětlením i dětské hřiště. Je tu i zasazená zeleň. Doplníme, že i když je odpočívka Majetín mezi Olomoucí a Přerovem téměř hotová a část funguje jako dočasný sjezd, tak ke svému účelu začne sloužit až po dostavbě úseku D55 Kokory Přerov, což má být v roce 2029. Bude se dál střídat letní a středoevropský čas? Zatím ano. Ministerstvo práce připravilo návrh nařízení, podle nějž budeme ručičky hodinek posouvat i v letech 2027 až 31. Státy Evropské unie se totiž na zrušení střídání času stále nedohodly.
0: Sport.
3: A co pak se děje na Tour de France? Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl po skvělém solovém úniku vrchařskou 10. etapu velkého závodu. Obhájce prvenství díky tomu navýšil svůj náskok v celkovém pořadí už o 3,5 minuty. Trio českých cyklistů Vacek, Bittner a Otruba včera dojelo s půlhodinovým odstupem. Nejlepší Matyáš Vacek klesl na průběžné 32. místo. Dnešní 11. etapa z Vyši do Nevé měří 161 kilometrů a startuje po 14. hodině.
4: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. To na sebe.
5: Dnes ráno nám poušková vlna přešla přes Vyškov, Prostějov, Olomouc, Holešov i Valmes. Pro zajímavost, tipnete si, kolik je právě teď na naší planetě bouřek? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude ráno zataženo anebo oblačno, během dne má srážek postupně ubývat, podle rosniček má být oblačno anebo polojasno, místy přehaňky a denní teploty 25 až 28 stupňů Celsia. A odpověď na otázku, na Zemi proběhne v každém okamžiku zhruba 2000 bouřek. Měli jste to správně?
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Radio Metropole. Za volantem.
5: Na Olomoucku jsme si dneska užili ranní bouřky. Připomínáme, že v případě prudkého deště za volantem nespoléháme pouze na denní svícení, ale zapínáme i zadní světla a při opravdu velké průtrži mračen s nízkou viditelností se nebojte zapnout mlhovky. Víme, jak se jezdí tady, aktuálně hlásíte nehody u Olomouce, taky na Prostějovsku. Policie i záchranka zasahují na 273. kilometru dálnice u Olomouce za Olympií ve směru na Mohlenici. Nehoda se zraněním. V opačném směru další nehoda, 281. kilometr u Přáslavic ve směru na Ostravu. Havarované vozidlo podle vašich informací stojí na konci připojovacího pruhu. A pomačkané plechy jsou taky na Prostějovsku. Tady pozor mezi Plumlovem a Vícovem. Naše dokonalá středeční symbioza pokračuje i za volantem. Vy řídíte a my vám k tomu hrajeme.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Autokubíček.cz.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hit.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Radio Metropole, tak to je muzika a energie, ale taky informace ze světa celebrit a ze světa showbiznesu. Pojďme na ně. Dnes se zaměříme na 10 nejvýdělečnějších českých youtuberů za uplynulý rok dle časopisu Forbes. Na 10. místě se umístili kluci z Prahy. Projekt, který odhaluje pražské podvody, si přišel na 17 milionů korun. 9. nejúspěšnější potom byla Kateřina Frič.

0: je podcast Showbiz jedině na Metropoli.
1: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.

0: tří čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu.

0: pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Už tam bude?
3: Nech toho!
2: Raději už tam bude?
3: Přestaň! Je mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
4: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
5: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučné nad Desnou.
7: Radio Metropole. Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe.
8: A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama, od country po synth pop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz. Rádio Metropole, Olomoucký report.
1: Neseme další várku informací. Stará hala u hokejové plechareny v Olomouci zmizela. Dělníci ji zbourali do základů. Na místě staré tréninkové haly má vyrůst nový malý olomoucký zimák. Radní včera schválili veřejnou soutěž na zhotovitele. Práce by mohly začít na jaře 2027.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Příjemná informace pro rodiny v Prostějově. Město dokončilo rozšíření dětského hřiště u Abrahamka pro větší pohodlí. Na místě přibyla nová akátová řetězová houpačka a taky 10 nových lavic pro posezení. Informuje o tom město. Novinky také z Blanska. Snadněji se dostaneme na sportovní ostrov, kde je většina městských sportovišť. Město včera otevřelo novou lávku pro pěší a cyklisty přes řeku Svitavu. Ta umožní příchod na sportovní ostrov od obchodního centra Poříčí. Reformou projdou úřady veřejného zdraví v Česku. Krajské hygienické stanice, Státní zdravotní ústav a další ústavy nahradí nový úřad pro ochranu veřejného zdraví. Měl by začít fungovat v roce 2028.
3: Je to velký úkol, de facto dal by se říct, je to největší reforma za desítky let, možná za celých 100 let, protože ten Semašku model, na kterém je založena naše hygienická služba, tak už byly tvořeny v 20. letech 20. století v Sovětském svazu.
1: Komentoval ministr zdravotnictví Rastislav Maďar. Sport. Fotbalová Sigma Olomouc představila své nové dresy pro nadcházející sezónu. Jsou opět modré, ale tmavší a na sobě nesou motiv dominanty města sloupu Nejsvětější Trojice. Na hrudi mají logo nového generálního partnera skupiny Creditas.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Brzy ráno nám dnes bouřilo v Olomouci, na Vyškovsku, také v Bystřici pod Hostýnem anebo v Hranicích. A máme tady pro vás další meteo otázku. Jakou teplotu může mít blesk? Co myslíte? Odpověď po předpovědi počasí. Jakou teplotu může mít blesk? Víme, jak bude dnes denní teploty 25 až 28. Ráno zataženo anebo oblačno, během dne má srážek postupně ubývat. Čekáme oblačno anebo polojasno, přehaňky jen místy. A odpověď na otázku. Blesk je údajně až 6x teplejší než samotný povrch slunce a může mít až 30 000 stupňů Celsia. Měli jste to správně?
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Bouračky v Olomouci a také na silnici mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou. Víme, jak se jezdí tady ve středu dopoledne. Na kraji Olomouce nehoda u Holického lesa. Mezi Holicí a Novými sady, pozor. Hned vedle na dálnici auto narazilo do svodidel 272. kilometr obchvatu Olomouce za Olympií ve směru na Mohelku. A nehodové formuláře se vypisují i mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou. Tady jsou v sobě dva nákladňáky u Studené Loučky. Projet se to podle vašich informací dá.
0: Víc muziky, víc energie.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Stejně jako my, Hanáci, jezdíme na dovolenou mimo náš kraj nebo za hranice republiky, tak plno turistů si jako svou dovolenkovou destinaci vybírá naši krásnou Moravu. Tady právě teď zdravíme i všechny, kteří za námi přijeli na prázdniny. A říkáte si, co dělat? Zajít můžeme do olomouckého kina Metropol. To dnes v 17 hodin a 30 minut promítá nový film režiséra Jana Svěráka. Jmenuje se Pět švestek. Zajít můžeme také do letního kina v Boskovicích. To dnes večer dává napínavý krimi thriller Stvůry s Krištofem Hátkem. Dnes večer nás čeká také speciální předpremiéra nové letní road movie Bardotky za účasti Pavlíny Pořízkové, Evy Holubové a tvůrců filmu. Proběhne to v letním kině v Boskovicích od 21 hodin. Tady budou Bardotky. A v Šumperku nás čeká virtuózní večer s Radkem Baborákem. Ten zahraje na Lesní roh dnes od 20 hodin v kostele Zvěstování Panny Marie.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to gól!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
10: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
9: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
10: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
9: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
11: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
14: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
15: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
16: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
15: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
14: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
15: No, to určitě.
17: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
18: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
19: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
0: Slyším, Datart nákupy?
19: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
0: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
0: Dopolední chill.

0: Tohle je
1: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Rádio Hana Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritními rokovými špeky, které jinde neuslyšíte.
1: Pro milovníky současné energické taneční muziky je

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Máme tu pro vás zprávy. Parkovací systém v Olomouci čekají změny. Schválili je radní. Od února příštího roku mají řidiči v centru Olomouce platit za parkování i o víkendech. V pracovní dny se navíc doba placeného stání prodlouží až do 22 hodin. Píše o tom report.cz. Opatření má zlepšit podmínky pro rezidenty. Doplníme, že nyní mohou řidiči v Olomouci v zónách A a B o víkendu parkovat zdarma a ve všední dny platí jen do 18 hodin. Nová pravidla mají připravit město na novou zónu C.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Přerov přivítá doma wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. Do Přerova, který se stal jejím domovem, přijede tenisová hvězda zítra.
3: Bude to už ve čtvrtek v 18 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a pro fanoušky je připravena autogramiáda s Lindou. Dále kulturní program, zahraje nám skupina Opěra Radeček a taková třešnička, lidé se můžou těšit na jahody se smetanou, aby se cítili opravdu jako na Wimbledonu.
2: Říká primátor města Přerova Petr Vrána. A jaký má sám z úspěchu Lindy Noskové pocit?
3: Já mám obrovský pocit hrdosti osobně, protože jsem rád, že v Přerově máme úspěšného sportovce, který vyhrál takto prestižní turnaj. Přerov byl vždycky sportovní město a tenisové město, protože tenisový klub je tam u nás jeden z nejstarších spolků. Takže já na Lindu jsem pyšný a budu se těšit na setkání s Lindou a s Přerovany.
2: Ceny obědů v restauracích v České republice stále rostou. V červnu se průměrná platba za polední jídlo v Česku poprvé přehoupla přes hranici 200 korun. Od začátku roku obědy zdražily asi o 4 koruny. Ukazují to data ze společnosti Edenred. Tradičně nejvíc za oběd zaplatí lidé v Praze. Tam průměrná cena dosáhla 228 korun. Naopak nejlevněji se z krajských měst najíme v Olomouci a Zlíně, kde polední menu vychází v průměru zhruba o 50 korun levněji než v hlavním městě.
1: Sport.
2: Od nás víte, že mistrovství světa ve fotbale má prvního finalistu. Do boje o titul postoupili Španělé po výhře 2-0 nad Francií a dnes druhý semifinálový střet ukáže dalšího finalistu. O postup se střetnou v 21 hodin našeho času Argentina s Anglií.
4: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Během odpoledne by nám mělo začít ubývat srážek. Odpoledne bude převážně oblačno, později by se nám to mohlo roztrhat až na polojasno. Místy nám pořád mohou na okno zabubnovat dešťové kapky. Večer přehánky ustanou a obloha se nám vyčistí. Zítra očekáváme hlavně polojasno, přehánky i bouřky už se přeženou jen výjimečně. A to hlavně na horách. Nejvyšší teploty naměříme mezi 26 až 30 stupni. Pokud plánujeme vyrazit na vycházku, nezapomeneme si sebou repelent. Aktivita klíšťat je teď docela vysoká. Odborníci radí, raději si nesedat a nelehat v porostech a nechodit do křovin.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez komplikací. Na Mohelnicku ale máme hlášenou jednu bouračku. A to na trase Mohelnice Moravská Třebová při projíždění kolem Studené Loučky. Projedeme tudy, ale se zvýšenou opatrností. Na silnici je totiž překážka. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D35 na exitu Velký Újezd, na D1 na exitu Hulín Západ. Pokuta nám může hrozit taky v Lipníku v ulici Za vodou. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
7: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Radio Metropole.
8: Víc muziky, víc energie.
9: Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědnost Odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: S vámi je Rádio Metropole. Blíží se nám doba oběda a my víme, kde se dobře nabaštíme. Otevíráme pro vás olomoucká polední meníčka. Začneme s nabídkou nejen pro vegetariány. Co takhle bagel se sírovými nugetkami, batáty s pečenou cizrnou a tahíny dressingem nebo buchtičky s vanilkovým krémem. To pro nás mají v restauraci Koza zůstala celá. Přichystané pro nás jsou i dukátové buchtičky se šodo nebo srbské masové risotto se zeleninou, a to v baseball pubu na Lascích. Vyrazit můžeme i do Menzy. Tady nabízí pečené kachní stehno se zelím a bramborovým knedlíkem nebo třeba drůbeží játra na cibulce. V Menze na 17. listopadu. Pochutnáme si taky na indickém butter chicken s rýží, vepřovém plátku v bramboráku se zelným salátem nebo míchaném salátu s chobotnicí. To má v nabídce Bistro Paulus. Další polední meníčka najdeme na webu olomouc.cz. Teď už víc muziky, víc energie na Rádio Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
12: Veď predsa viem, že sa radovať smiem.
11: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
13: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
11: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
14: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historické kočáry CZ.
0: Rádio Metropole.
15: Rádio Metropole.

0: Tohle Fresh Proud Energie, to je tvoje Rádio Metropole. Největší svátek světového fotbalu je konečně tu a s ním i 100% rychlý servis pro tvůj dokonalý přehled, ať už si kdekoliv. Nečekej žádnou zdlouhavou omáčku, dáváme ti jen čistou flow zápasů a divoké zákulisí z USA. Drž si místo, náš fotbalový infoservis je online právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
2: Fotbalové mistrovství světa ještě neskončilo, ale své vítěze už má. FIFA. Díky televizním právům, sponzorům, marketingu a prodeji suvenýrů očekává rekordní příjmy přes 275 miliard korun. Světové sázkové kanceláře. Podle odhadů se na letošní šampionát prosází více než bilion korun. To je v průměru téměř 10 miliard korun na každý zápas. Fotbalové kluby. FIFA jim vyplácí milionové kompenzace za každého hráče, kterého na šampionát uvolnili. A nakonec samozřejmě noví mistři světa. Ti si kromě zlatého poháru rozdělí prémii v přepočtu kolem 1 miliardy korun. My známe prvního finalistu. Španělsko včera porazilo Francii 2-0 a o finále si to dnes rozdají Messiho Argentina a Kaneova Anglie. Úvodní hvist v 21:00. Budete se dívat?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
5: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
6: Tady Jelen, zdravíme posluchače. Ahoj!
7: Kapela Jelen odehraje 25. července na korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest.
5: Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen.
7: Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky.
5: Vstupenky a informace na jelenfest.cz.
7: Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
8: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
11: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
12: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.

0: 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá Kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Ways a Upstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
1: Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

0: tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy!
1: Enjoy! Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Nová odpočívka na D55 na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že u Majetína na dálnici D55 vznikla nová oboustranná odpočívka. Nejde o jediné takové zázemí mezi Olomoucí a Přerovem a zároveň o jedinou odpočívku na tahu až do Hulína. Jak píše deník, každá z ploch odpočívky Majetín pojme 45 osobních automobilů a 35 nákladních a dalších velkých aut. K dispozici tu bude čerpací stanice, posezení s osvětlením i dětské hřiště. Je tu i zasazená zeleň. Doplníme, že i když je odpočívka Majetín mezi Olomoucí a Přerovem téměř hotová a část funguje jako dočasný sjezd, tak ke svému účelu začne sloužit až po dostavbě úseku D55 Kokory Přerov, což má být v roce 2029. Bude se dál střídat letní a středoevropský čas? Zatím ano. Ministerstvo práce připravilo návrh nařízení, podle nějž budeme ručičky hodinek posouvat i v letech 2027 až 31. Státy Evropské unie se totiž na zrušení střídání času stále nedohodly.
0: Sport.
3: Cyklistická Tour de France má před sebou 11. etapu. Závodníci pojedou 161 km z Vichy do Nevers a tentokrát je čeká rovinatější trasa, která nasvědčuje hromadnému dojezdu. Uvidíme. Start etapy, do níž se pochopitelně zapojí i česká trojice Matyáš Vacek, Jakub Otruba a Pavel Wittner, je po 14. hodině. Budeme sledovat, jak to dopadne.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Dopoledne nám na většině Hané pořádně zapršelo, odpoledne už by se nám přehánky nebo i bouřky měly objevit jen místy. Večer už úplně ustanou. Teploty nám nepřekročí 27 stupňů. Všichni, kdo se dnes chystají na nějakou vyhlídku, uvidí docela daleko. Podle odborníků je dnes dohlednost 21 kilometrů. Tenhle údaj nám říká, na jakou vzdálenost jsou zřetelně vidět třeba budovy nebo kopce.
5: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Odstavené auto musíme objíždět na D35 na trase Olomouc-Mohelnice před exitem Křelov. Nohu z plynu dáme taky v Prostějově v ulici Anglická. Tady havarovalo osobní auto. Opatrně projíždíme taky kolem nehody v Kroměříži na ulici Květínská. Připomínáme i bouračku dvou nákladňáků na trase Mohelnice-Moravská-Třebová na úrovni Studené Loučky. Projet je tu možné, ale opatrně. Na silnici je překážka. Bezpečnou cestu vám přejeme z našich rádiových vln.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Raye Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný,

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Tohle je Radio Metro.

0: tam bude.
1: Nech toho.
0: Raději už tam bude.
1: Přestaň. Mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí.

0: Servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.
2: Let's go.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme středu 15. července, kulatou 70. slaví kytarový virtuos Joe Satriani. Narozeniny má také Esmeralda, tedy herečka Leticia Calderón, kterou si spousta z nás pamatuje z legendární 90. telenovely.
2: Co je ticho se, Armando?
3: Vidím tě, Esmeralda. Já vás vidím.
1: Svátek slaví každý Jindřich. Říká se, že nositelé tohoto jména se umí radovat i z maličkostí. Tak jim dneska popřejeme a hlavně po nich nic nechtějme. A dnešek je taky Národní den gumových medvídků. Přejeme středu sladkou jako gumoví medvídci a libozvučnou jako náš letní playlist. Je 15. července.
0: Metropole právě dnes.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
7: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
6: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
7: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz. Ale pospěšte si, konec je už 31. července.
6: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
1: Jsme tu pro tebe už dlouho.
2: A máme spoustu společných vzpomínek.
3: Rádio Metropole.

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský, jiskemý, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbí.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Nohy z vody padly. Umělecká plastika sochaře Kurta Gebauera, která v Olomouci zdobí jezírko ve Smetanových sadech, se musí zkontrolovat, zda není poškozená. V úterý strážníci vyhmátli muže, který s dílem oslavujícím vodní radovánky hýbal. Nyní se bude zjišťovat, zda nedošlo k poškození moderní plastiky.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Příjemná informace pro rodiny v Prostějově. Město dokončilo rozšíření dětského hřiště u Abrahamka. Pro větší pohodlí na místě přibyla nová akátová řetězová houpačka a taky 10 nových lavic pro posezení. Informuje o tom město. Novinky také z Blanska. Snadněji se dostaneme na sportovní ostrov, kde je většina městských sportovišť. Město včera otevřelo novou lávku pro pěší a cyklisty přes řeku Svitavu. Ta umožní příchod na sportovní ostrov od obchodního centra Poříčí. Reformou projdou úřady veřejného zdraví v Česku. Krajské hygienické stanice, Státní zdravotní ústav a další ústavy nahradí nový úřad pro ochranu veřejného zdraví. Měl by začít fungovat v roce 2028.
4: Je to velký úkol, de facto dal by se říct, je to největší reforma za desítky let, možná za celých 100 let, protože ten Semaškův model, na kterém je založena naše hygienická služba, tak už byl vytvořen v 20. letech 20. století v Sovětském svazu.
3: Komentoval ministr zdravotnictví Rastislav Maďar.
1: Sport.
3: Fotbalová Sigma Olomouc představila své nové dresy pro nadcházející sezónu. Jsou opět modré, ale tmavší a na sobě nesou motiv dominanty města sloupu Nejsvětější trojice. Na hrudi mají logo nového generálního partnera skupiny Creditas.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. To na sebe.
5: Olomouc nám právě hlásí kolem 28 stupňů, stejně tak Kroměříž, v Bruntále rtuť teploměru ukazuje kolem 20. Ve Svitavách máme 25. Víme, jak bude. I odpoledne bude obloha převážně zamračená. Přehánky nebo i bouřky už se nám ohlásí jen místy. Večer ustanou úplně. Noc by pak měla být bez deště. Můžeme si tak na spaní nechat otevřené okno do kořán, bez obav ze zatopeného parapetu.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Dopravu v Olomouci máme bez komplikací, jen v ulici Přerovská si dáme pozor na policejní hlídku. Ta číhá taky na D55 na exitu Hulín Východ, na D35 na exitu Přáslavice, potkat je můžeme taky v Tlumačově v ulici Dolní. Opatrně pak budeme projíždět kolem porouchaného auta taky na D1 na trase Přerov Ostrava, před exitem Bělotín. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí.

0: pietním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom. Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
4: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na šikejn. Mistra elektronických melodií, který tě vezme na klidnou, ale zároveň pulzující jízdu. Jeho hudba je jako soundtrack k letnímu večeru u moře. Plná emocí a krásných zvuků. Šikejn je jako ten přítel, co tě vždycky dokáže uklidnit a zároveň potěšit. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme připravené

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu, protože možná i vás čeká cesta letadlem na dovolenou. Jedna z nejčastějších otázek před odletem, na kterou se nás ptáte, tekutiny. Kolik vody, jak velký parfém a proč někde něco projde na nějakém letišti při kontrole a jinde ne. Na telefonu je opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Pojďme si na to odpovědět. Kolik tekutin si mohu vzít přes bezpečnostní kontrolu do letadla a proč tato omezení existují?
2: Přes bezpečnostní kontrolu si můžete vzít tekutiny maximálně do 100 ml na jednu nádobu. Běžná láhev s vodou neprojde, i kdyby byla jen na půl plná. Dobrý tip je vzít si prázdnou láhev, tu si můžete vzít bez omezení a naplnit ji za bezpečnostní kontrolou. Ono to omezení tekutin vychází z evropské legislativy a souvisí s bezpečnostními opatřeními proti kapalným výbušninám.
1: Proč si tedy mohu za bezpečnostní kontrolou pití koupit a vzít si ho do letadla? Tam už je to kontrolované, tam už je to chráněné vše, co se dostane za kontrolu?
2: Přesně tak. Ty nápoje, které si můžete koupit za bezpečnostní kontrolou a vlastně veškeré tekutiny už prošly tím kontrolním režimem a jsou tedy považovány za bezpečné.
1: Jak je to s parfémem, se zubní pastou nebo s opalovacím krémem? To si můžeme vzít na palubu?
2: Všechno toto spadá do kategorie tekutin, to znamená, že každé balení musí mít maximálně 100 ml a musí být uložené v průhledném sáčku o objemu maximálně 1 litr. Každý cestující může mít jeden takový sáček. Často se zapomíná taky na to, že se to týká i věcí právě jako je zubní pasta nebo krémy, nejen těch klasických tekutin.
1: Takhle to chodí. Děkujeme za vysvětlení a přejeme všem posluchačům pohodovou cestu bez zbytečných komplikací. V našem vysílání Kateřina Pustějovská z ostravského letiště. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
5: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
6: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
6: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
7: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
8: Pivní a gulášové slavnosti v Zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
9: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
10: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
12: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartech Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartech Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartechgroup.com.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším, Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Rádio Metropole.
4: Se Štěpán.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Představuje se nám Kygo, norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party. Kygo má talent vytvořit skladby, které dokážou uklidnit i rozhýbat. A proto si získal srdce fanoušků po celém světě. Je jako ten kámoš, který vždy přinese dobrou náladu a skvělou atmosféru, kamkoliv přijde. Pokud chceš zůstat v obraze a užít si s námi pohodu, nezapomeň zůstat naladěný na Metropoli, kde ti čekají další skvělé příběhy a hudební perly.
0: You're listening to Palm Tree Radio. Sit back and enjoy the ride.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Sehnali jsme pro vás další informace. Velký úspěch měla u posluchačů jubilejní 80. sezóna Moravské filharmonie Olomouc. Orchestr přilákal na své koncerty přes 20 000 lidí. Jde až o pětinový meziroční nárůst. 81. sezóna Moravské filharmonie Olomouc začne v září tradičně mezinárodním varhaním festivalem. Rekonstrukci potřebuje krematorium v Olomouci a už je i v plánu. Radnice vypsala veřejnou zakázku na první etapu obnovy krematoria v Neředíně. Chce pořídit dvě nové kremační linky a zajistit jejich další servis. Krematorium v Olomouci Neředíně projde celkovou modernizací, protože vnitřní technologie jsou podle znalců na konci své životnosti. Provoz dále od příštího roku převezmou od soukromé pohřební služby technické služby města Olomouce. Připravme se na pořádné vedro. Meteorologové vydali na čtvrtek a pátek výstrahu před vysokými teplotami, a to na Moravě a ve Slezsku. Mohou dosáhnout až 34 stupňů ve stínu a ohrozit zdraví.
3: V důsledku přílivu teplého a vlhkého vzduchu na naše území očekáváme ve čtvrtek a v pátek na jižní a střední Moravě a na Ostravsku silnou zátěž teplem na člověka. V pátek na jižní a střední Moravě i vysoké teploty vzduchu ovlivňující hospodářství a infrastrukturu. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
2: Sport. Na novou fotbalovou sezónu se připravují hráči z Lína. Ševce dnes čeká přátelák se zahraničním soupeřem. V Polsku se představí proti Polonii Varšava. Přípravné utkání začne v 17 hodin.
4: Víme, jak bude. Během odpoledne začnou srážky od jihu postupně slábnout a ustávat. Obloha zůstane převážně oblačná, později se ale místy vyjasní až na polojasno. Ojediněle se ještě mohou objevit dešťové kapky, večer však přehánky zcela ustanou a obloha se vyčistí. Alergici, právě nám probíhá sezóna pilu travin a bylin, jako je šťovík, peliněk, kopřiva nebo třeba jitrocel. Podle odborníků je ohrožení pilem pro dnešek mírné až střední. Procházku venku byste tak zřejmě nemuseli prokýchat.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto si dáme pozor na D35C na okruhu Olomouce ve směru od Lipníku na exitu Nemilany. Podobnou situaci řešíme taky na D1 na trase Říkovice-Vyškov za exitem Vyškov-Východ. Připomínáme i bouračku na Rýmařovsku na průtahu v obci Skály, konkrétně kousek od hospody. Srazila se tu dvě auta, projíždíme opatrně. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Hlásíte nám je na D1 na exitu Kroměříž-Východ, ve Zlíně na třídě Tomáše Bati a taky v Šumperku v ulici Uničovská. Příjemnou cestu vám přeje celý náš rádiový tým.
1: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Vaše neléto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B, C, Z.
6: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Hrusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historické kočáry.cz.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Coldplay, britskou kapelu, která si získala srdce milionů fanoušků po celém světě svou melancholickou i epickou hudbou. Coldplay jsou jako kámoši, kteří tě vezmou na výlet vesmírem i do vlastního nitra. Jejich styl míchá rock, pop, elektroniku a velké emoce. Prostě show pro uši i duši. Ať už se chceš nechat unést melodiemi nebo přemýšlet nad životem, Coldplay mají něco přesně pro tebe. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme připravených spoustu špičkových interpretů.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na našich vlnách máme v malíku dění v celém regionu. Víme, o čem se píše. Mlžítka na Horním náměstí v Olomouci měla osvěžovat už letos. Nakonec si je ale užijeme až v příštím roce. Proč? To nám píše Olomoucký report. Co řešili v uplynulých dnech policisté na Šumpersku? Zločin za 100 000 korun v Šumperku, okradenou plavkyni v Mohelnici, spícího řidiče v Šumperku nebo opilého naháče v Mohelnici? O tom si přečteme na Šumperském reji. Přerov slavnostně přivítá Wimbledonovou šampionku Lindu Noskovou. Bude autogramiáda, jahody i koncert kapely Opět a Radeček. Detaily se dočteme na webu přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Rádio Metropole.
3: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
2: Metropole.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Posloucháš?
5: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Máme tu pro vás zprávy. Parkovací systém v Olomouci čekají změny. Schválili je radní. Od února příštího roku mají řidiči v centru Olomouce platit za parkování i o víkendech. V pracovní dny se navíc doba placeného stání prodlouží až do 22 hodin, píše o tom report.cz. Opatření má zlepšit podmínky pro rezidenty. Doplníme, že nyní mohou řidiči v Olomouci v zónách A a B o víkendu parkovat zdarma a ve všední dny platí jen do 18 hodin. Nová pravidla mají připravit město na novou zónu C.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Přerov přivítá doma wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. Do Přerova, který se stal jejím domovem, přijede tenisová hvězda zítra.
3: Bude to už ve čtvrtek v 18 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a pro fanoušky je připravena autogramiáda s Lindou. Dále kulturní program, zahraje nám skupina Opěra Radeček a taková třešnička. Lidé se můžou těšit na jahody se smetanou, aby se cítili opravdu jako na Wimbledonu.
2: Říká primátor města Přerova Petr Vrána. A jaký má sám z úspěchu Lindy Noskové pocit?
3: Já mám obrovský pocit hrdosti osobně, protože jsem rád, že v Přerově máme úspěšného sportovce, který vyhrál takto prestižní turnaj. Přerov byl vždycky sportovní město a tenisové město, protože tenisový klub je tam u nás jeden z nejstarších spolků. Takže já na Lindu jsem pyšný a budu se těšit na setkání s Lindou a s Přerovany.
2: Ceny obědů v restauracích v České republice stále rostou. V červnu se průměrná platba za polední jídlo v Česku poprvé přehoupla přes hranici 200 korun. Od začátku roku obědy zdražily asi o 4 koruny. Ukazují to data ze společnosti Edenred. Tradičně nejvíce za oběd zaplatí lidé v Praze. Tam průměrná cena dosáhla 228 korun. Naopak nejlevněji se z krajských měst najíme v Olomouci a Zlíně, kde polední menu vychází v průměru zhruba o 50 korun levněji než v hlavním městě.
0: Sport.
2: Od nás víte, že mistrovství světa ve fotbale má prvního finalistu. Do boje o titul postoupili Španělé po výhře 2-0 nad Francií a dnes druhý semifinálový střet ukáže dalšího finalistu. O postup se střetnou v 21 hodin našeho času Argentina s Anglií.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Radio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Dopoledne nám na většině Hané pořádně zapršelo, odpoledne už by se nám přehánky nebo i bouřky měly objevit jen místy. Večer už úplně ustanou. Teploty nám nepřikročí 27 stupňů. Všichni, kdo se dnes chystají na nějakou vyhlídku, uvidí docela daleko. Podle odborníků je dnes dohlednost 21 kilometrů. Tenhle údaj nám říká, na jakou vzdálenost jsou zřetelně vidět třeba budovy nebo kopce.
1: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu nám hlásíte v Olomouci v ulici Rozberská na křižovatce s ulicí Za Humny. Taky v Jedovnici v ulici Palackého na křižovatce s Hybešovou a Vanklovou. K havárii osobáku došlo taky na Bruntálsku na trase Bruntál Milotice nad Opavou, konkrétně kousek před odbočkou na Bruntálský lom. Na silnici je překážka, projíždíme se zvýšenou opatrností. Odstavené auto komplikuje dopravu taky na D55 na trase Otrokovice Hulín na exitu Otrokovice Sever. Na místě je policie. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
0: Radio Metropole. Top of the
2: Pop. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právě je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší stále na dosah.

0: minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
1: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa, že sa radovať smiem.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké Tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
9: Už tam bude?
10: Nech toho!
9: Raději už tam bude?
10: Přestaň! Štěj mě vedro!
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
14: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Radio Metropole.
16: Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Stejně jako my, Hanáci, jezdíme na dovolenou mimo náš kraj nebo za hranice republiky, tak plno turistů si jako svou dovolenkovou destinaci vybírá naši krásnou Moravu. Tady právě teď zdravíme i všechny, kteří za námi přijeli na prázdniny. A říkáte si, co dělat? Zajít můžeme do olomouckého kina Metropol. To dnes v 17 hodin a 30 minut promítá nový film režiséra Jana Svěráka. Jmenuje se Pět švestek. Zajít můžeme také do letního kina v Boskovicích. To dnes večer dává napínavý krimi thriller Stvůry s Krištofem Hátkem. Dnes večer nás čeká také speciální předpremiéra nové letní road movie Bardotky za účasti Pavlíny Pořízkové, Evy Holubové a tvůrců filmu. Proběhne to v letním kině v Boskovicích od 21 hodin. Tady budou Bardotky. A v Šumperku nás čeká virtuózní večer s Radkem Baborákem. Ten zahraje na Lesní roh dnes od 20 hodin v kostele Zvěstování Panny Marie.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
9: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
10: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
11: Tady Jelen, zdravíme posluchače.
12: Ahoj!
13: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest.
14: Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen.
13: Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky.
14: Vstupenky a informace na jelenfest.cz.
13: Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
15: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
16: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Waves a Abstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
17: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
18: Moderní dlažba Wave od Dytonu. 3 atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
19: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
0: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: to taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Neseme další várku informací. Nohy z vody padly. Umělecká plastika sochaře Kurta Gebauera, která v Olomouci zdobí jezírko ve smetanových sadech, se musí zkontrolovat, zda není poškozená. V úterý strážníci vyhmátli muže, který s dílem oslavujícím vodní radovánky hýbal. Nyní se bude zjišťovat, zda nedošlo k poškození moderní plastiky.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Příjemná informace pro rodiny v Prostějově. Město dokončilo rozšíření dětského hřiště u Abrahamka pro větší pohodlí. Na místě přibyla nová akátová řetězová houpačka a taky 10 nových lavic pro posezení. Informuje o tom město. Novinky také z Blanska. Snadněji se dostaneme na sportovní ostrov, kde je většina městských sportovišť. Město včera otevřelo novou lávku pro pěší a cyklisty přes řeku Svitavu. Ta umožní příchod na sportovní ostrov od obchodního centra Poříčí. Reformou projdou úřady veřejného zdraví v Česku. Krajské hygienické stanice, Státní zdravotní ústav a další ústavy nahradí nový úřad pro ochranu veřejného zdraví. Měl by začít fungovat v roce 2028.
3: Je to velký úkol, de facto dalo by se říct, je to největší reforma za desítky let, možná za celých 100 let, protože ten Semaškův model, na kterém je založena naše hygienická služba, tak už byly tvořeny v 20. letech 20. století v Sovětském svazu.
2: Komentoval ministr zdravotnictví Rastislav Maďar.
1: Sport.
2: Fotbalová Sigma Olomouc představila své nové dresy pro nadcházející sezónu. Jsou opět modré, ale tmavší a na sobě nesou motiv dominanty města sloupu Nejsvětější Trojice. Na hrudi mají logo nového generálního partnera skupiny Creditas.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Předpověď pro náš region na čtvrtek. Převládat bude oblačno až polojasno. Ráno a dopoledne může být místy až zataženo. Postupně čekáme dešťové přehánky, ojedinělé taky bousky, no a nejvyšší teploty během dne 25 až 30 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách potom naměříme okolo 1.

0: John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
2: Dávejte si pozor na D1 na exitu Kroměříž západ. Vyšetřuje se tu nehoda, která je bez bližších podrobností, ale dá se obět. No a připomínáme nehodu taky v Lošticích na Olomoucké. Tady šlo o střet koloběžky a cyklisty a i zde se dostaneme. Jinak za Valmezem počítejte na cestě na Moravskou Třebovou se zdržením na 15 minut a policejní hlídka je v tuhle chvíli v Olomouci na Krapkově, v Šumperku na Československé armády a taky na Uničovské a nebo na D46 na exitu Olšany u Prostějova.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Jablíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
4: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
3: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
4: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
10: Radio Metropole.
11: Radio Metropole.

0: Tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti přinese

0: Tenhle fresh proud energie, to je tvoje Rádio Metropole. Největší svátek světového fotbalu je konečně tu a s ním i 100% rychlý servis pro tvůj dokonalý přehled, ať už si kdekoliv. Nečekej žádnou zdlouhavou omáčku, dáváme ti jen čistou flow zápasů a divoké zákulisí z USA. Drž si místo, náš fotbalový infoservis je online právě teď.
1: Fotbalové mistrovství světa ještě neskončilo, ale své vítěze už má. FIFA. Díky televizním právům, sponzorům, marketingu a prodeji suvenýrů očekává rekordní příjmy přes 275 miliard korun. Světové sázkové kanceláře. Podle odhadů se na letošní šampionát prosází více než bilion korun. To je v průměru téměř 10 miliard korun na každý zápas. Fotbalové kluby. FIFA jim vyplácí milionové kompenzace za každého hráče, kterého na šampionát uvolnili. A nakonec samozřejmě noví mistři světa. Ti si kromě zlatého poháru rozdělí prémii v přepočtu kolem 1 miliardy korun. A my známe prvního finalistu. Španělsko včera porazilo Francii 2-0 a o finále si to dnes rozdají Messiho Argentina a Kaneova Anglie. Úvodní hvist v 21:00. Budete se dívat?
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
7: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
8: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
7: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
8: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
7: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
9: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
11: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
12: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučne nad Desnou.
13: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
14: Jsi součástí skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
15: Rádio Metropole.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Bamju Project, průkopníka taneční hudby a house scény, který vždy přináší pořádnou dávku energie a rytmu. Jejich skladby jsou plné života a neodolatelné atmosféry, která rozhýbe každý taneční parket.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Sehnali jsme pro vás další informace. Velký úspěch měla u posluchačů jubilejní 80. sezóna Moravské filharmonie Olomouc. Orchestr přilákal na své koncerty přes 20 000 lidí. Jde až o pětinový meziroční nárůst. 81. sezóna Moravské filharmonie Olomouc začne v září tradičně mezinárodním varhaním festivalem. Rekonstrukci potřebuje krematorium v Olomouci a už je i v plánu. Radnice vypsala veřejnou zakázku na první etapu obnovy krematoria v Neředíně. Chce pořídit dvě nové kremační linky a zajistit jejich další servis. Krematorium v Olomouci Neředíně projde celkovou modernizací, protože vnitřní technologie jsou podle znalců na konci své životnosti. Provoz dále od příštího roku převezmou od soukromé pohřební služby technické služby města Olomouce. Připravme se na pořádné vedro. Meteorologové vydali na čtvrtek a pátek výstrahu před vysokými teplotami, a to na Moravě a ve Slezsku. Mohou dosáhnout až 34 stupňů ve stínu a ohrozit zdraví.
3: V důsledku přílivu teplého a vlhkého vzduchu na naše území očekáváme ve čtvrtek a v pátek na jižní a střední Moravě a na Ostravsku silnou zátěž teplem na člověka. V pátek na jižní a střední Moravě i vysoké teploty vzduchu ovlivňující hospodářství a infrastrukturu. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
2: Sport. Na novou fotbalovou sezónu se připravují hráči z Lína. Ševce dnes čeká přátelák se zahraničním soupeřem. V Polsku se představí proti Polonii Varšava. Přípravné utkání začne v 17 hodin.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: 20.53, tak to je čas dnešního západu slunce pro Olomouc. Naopak zítra sluníčko v našem regionu vyjde přesně v 5 hodin. Víme, jak bude. Ve čtvrtek vyšší oblačnost, teploty okolo 27, sem tam dešťové přehánky a ojediněle i bousky. No a to taky v pátek, kdyby se teploty měly v našem regionu pohybovat okolo 30 stupňů Celsia.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Připomínáme nehodu koloběžky a cyklisty v Lošticích na Olomoucké ulici. Stále se to tady vyšetřuje, ale průjezd je bez problému. Se zdržením na čtvrt hodiny počítejte potom za Valmezem na cestě na Sašovou. A pozor i na policejní kontroly. Právě teď hlásí strážce zákona Moravský Beroun na Opavské ulici, taky Olomouc na Dolní Novosadské a na pokutu pak pozor i v obci Lisice na náměstí Osvobození anebo na D1 mezi exity Lipník nad Bečvou a Přerov. Šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
1: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.

0: svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
1: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
2: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn. Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole. How could you ever leave me without a chance to try?

0: Rádio Metropole. Rádio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Jaxe Jonesa, britského producenta, který do taneční scény přináší pořádnou dávku energie a chytlavých beatů. Jeho hudba je jako pořádná party, která tě nenechá sedět v klidu. Jaxe Jones je jako ten kámoš, co tě vždycky rozhýbe a přinese super atmosféru kamkoliv přijde. Jeho skladby jsou plné života a talentu, což z něj dělá jednoho

0: Metropole právě dnes.
1: Máme středu 15. července, kulatou 70. slaví kytarový virtuos Joe Satriani. Narozeniny má také Esmeralda, tedy herečka Leticia Calderón, kterou si spousta z nás pamatuje z legendární 90. telenovely.
2: Co je ticho se, Armando?
3: Vidím tě, Esmeralda. Já vás vidím.
1: Svátek slaví každý Jindřich. Říká se, že nositelé tohoto jména se umí radovat i z maličkostí. Tak jim dneska popřejeme a hlavně po nich nic nechtějme. A dnešek je taky Národní den gumových medvídků. Přejeme středu sladkou jako gumoví medvídci a libozvučnou jako náš letní playlist. Je 15. července.
0: Metropole právě dnes.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
7: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
9: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
10: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
11: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
8: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
9: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V.cz.
13: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
14: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Tvoje odpoledne.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme další skvělé hity.

0: koukej.
1: Radio Metropole.
0: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na další zprávy. Parkovací systém v Olomouci čekají změny. Schválili je radní. Od února příštího roku mají řidiči v centru platit za parkování i o víkendech. V pracovní dny se navíc doba placeného stání prodlouží až do 22 hodin, píše Report.cz. Opatření má zlepšit podmínky pro rezidenty. Doplníme, že nyní mohou řidiči v Olomouci v zónách A a B o víkendu parkovat zdarma a ve všední dny platí za parkování jen do 18 hodin. Nová pravidla mají připravit město na novou zónu C.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Omezení parkování u hřbitova ve Šternberku. V pondělí dojde k dočasnému uzavření parkoviště v Dlouhé ulici kvůli výstavbě vodovodu. Hotovo bude na konci srpna. Po dobu prací bude možné parkovat u severní brány. Přerov přivítá doma novou wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. Do Přerova, který se stal jejím domovem, přijede tenisová hvězda ve čtvrtek.
3: Bude to už ve čtvrtek v 18 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a pro fanoušky je připravena autogramiáda s Lindou. Dále kulturní program, zahraje nám skupina Opěda Radeček a taková třešnička. Lidé se můžou těšit na jahody se smetanou, aby se cítili opravdu jako na Wimbledonu.
2: Říká primátor města Přerova Petr Vrána. A jaký má sám z grandslamového úspěchu Lindy Noskové pocit?
3: Já mám obrovský pocit hrdosti osobně, protože jsem rád, že v Přerově máme úspěšného sportovce, který vyhrál takto prestižní turnaj. Přerov byl vždycky sportovní město a tenisové město, protože tenisový klub je tam u nás jeden z nejstarších spolků. Takže já na Lindu jsem pyšný a budu se těšit na setkání s Lindou a s Přerovany.
1: Sport.
2: Česko má vicemistra Evropy v terénním triatlonu. Triatlet Lukáš Kočář získal stříbro na šampionátu ve Španělsku. Závod v na sobě navazujícím plavání, jízdě na kole a běhu skončil druhý o 24 sekund za Španělem De Castro.

0: dešťovými srážkami.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Dopravní nehoda se vyšetřuje v Blansku na Gelhornově ulici. Jde o nehodu nákladního auta a osobáku z části brání provozu, ale dá se to projet místy s mírným zdržením. Zdržení na 20 minut je potom taky v tuhle chvíli z Valmezu na Zašovou a podíváme se i na policejní kontroly. Právě teď v Šumperku na Rapotínském, v Oseku nad Bečvou, na dálnici 55 směr Hulín na exitu na Pajedla anebo na D640 před exitem Vyškov.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Metro Retro.
2: Metropolis.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD,

0: od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Znáš špičkové kruizry a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruizry Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
2: Posloucháš?
7: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu, protože možná i vás čeká cesta letadlem na dovolenou. Jedna z nejčastějších otázek před odletem, na kterou se nás ptáte, tekutiny. Kolik vody, jak velký parfém a proč někde něco projde na nějakém letišti při kontrole a jinde ne. Na telefonu je opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Pojďme si na to odpovědět. Kolik tekutin si mohu vzít přes bezpečnostní kontrolu do letadla a proč tato omezení existují?
2: Přes bezpečnostní kontrolu si můžete vzít tekutiny maximálně do 100 ml na jednu nádobu. Běžná láhev s vodou neprojde, i kdyby byla jen napůl plná. Dobrý tip je vzít se prázdnou láhev, tu si můžete vzít bez omezení a naplnit ji za bezpečnostní kontrolou. Ono to omezení tekutin vychází z evropské legislativy a souvisí s bezpečnostními opatřeními proti kapalným výbušninám.
1: Proč si tedy mohu za bezpečnostní kontrolou pití koupit a vzít si ho do letadla? Tam už je to kontrolované, tam už je to chráněné vše, co se dostane za kontrolu?
2: Přesně tak. Ty nápoje, které si můžete koupit za bezpečnostní kontrolou a vlastně veškeré tekutiny už prošly tím kontrolním režimem a jsou tedy považovány za bezpečné.
1: Jak je to s parfémem, se zubní pastou nebo s opalovacím krémem? To si můžeme vzít na palubu?
2: Všechno toto spadá do kategorie tekutin, to znamená, že každé balení musí mít maximálně 100 ml a musí být uložené v průhledném sáčku o objemu maximálně 1 litr. Každý cestující může mít jeden takový sáček. Často se zapomíná taky na to, že se to týká i věcí právě jako je zubní pasta nebo krémy, nejen těch klasických tekutin.
1: Takhle to chodí. Děkujeme za vysvětlení a přejeme všem posluchačům pohodovou cestu bez zbytečných komplikací. V našem vysílání Kateřina Pustějovská z ostravského letiště. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom. Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
7: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Radio Metropole.
10: Spojujeme generace.
11: Spojujeme generace.
10: Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce.
11: Spojujeme generace.
3: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Předpověď pro náš region na čtvrtek. Převládat bude oblačno až polojasno. Ráno a dopoledne může být místy až zataženo. Postupně čekáme dešťové přehánky, ojediněle taky bouřky, no a nejvyšší teploty během dne 25 až 30 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách potom naměříme okolo 21 stupňů.

0: Vítkami a Deštěm.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole.
3: Víc muziky, víc energie.
4: Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa, že sa radovať smie.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Olé! Tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádnej energický nápad.

0: Taneční rádio z Olomouce.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Rádio Metropole. Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme legendární The Rolling Stones. Kapelu, která definovala rock'n'roll už před desítkami let a stále to umí pořádně rozjet. Jejich energie a charisma v hudbě prostě nic nevyrovná. A proto jsou milovaní fanoušky všech generací. The Rolling Stones jsou jako ten starý dobrý kámoš, který nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku rockové síly. Jejich skladby jsou plné života a pořád to prostě stojí za to poslouchat. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný na Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na našich vlnách máme v malíku dění v celém regionu. Víme, o čem se píše. Mlžítka na Horním náměstí v Olomouci měla osvěžovat už letos. Nakonec si je ale užijeme až v příštím roce. Proč? To nám píše Olomoucký report. Co řešili v uplynulých dnech policisté na Šumpersku? Zločin za 100 000 korun v Šumperku, okradenou plavkyni v Mohelnici, spícího řidiče v Šumperku nebo opilého naháče v Mohelnici? O tom si přečteme na Šumperském reji. Přerov slavnostně přivítá Wimbledonovou šampionku Lindu Noskovou. Bude autogramiáda, jahody i koncert kapely Opět a Radeček. Detaily se dočteme na webu přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: 30 rokov na scéně. No Limit O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, Dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá Kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Ways a Upstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
8: Tady Jelen, zdravíme posluchače.
9: Ahoj!
10: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest.
7: Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen.
10: Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky.
7: Vstupenky a informace na jelenfest.cz.
10: Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
11: Tohle je Radio

Ještě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole. Večer ve městě.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Rádio Metropole.
5: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
2: Kde stojí kolony,
3: jaké je počasí na Moravě
1: a kam zajít na dobrou pizzu. To všechno a mnohem víc u nás.
2: U nás.
0: Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek.
5: I've learned to embrace the dark, and now every time you see me,

0: Tohle je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební představení.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Radio Metropole, tak to je muzika a energie, ale taky informace ze světa celebrit a ze světa showbiznesu. Pojďme na ně. Dnes se zaměříme na 10 nejvýdělečnějších českých youtuberů za uplynulý rok dle časopisu Forbes. Na 10. místě se umístili kluci z Prahy. Projekt, který odhaluje pražské podvody, si přišel na 17.

starým, který tvoří herní obsah, vydělal 22 milionů. 25 mega potom vydělal Mickey, s jeho hlavním příjmem byly partnerství s firmami. No a jde

0: Showbiz jedině na Metropoli.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
2: Veď predsa že sa radovať smiem.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole.
5: Olé! Tady je tvoje Metropole. Lukas Estrada je producent a DJ, který ve své hudbě spojuje melodické prvky s tanečními beaty a vytváří tak chytlavý a energický sound. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a pohody. Lukas Estrada umí vytvořit atmosféru, která tě rozhýbe a naladí na správnou vlnu. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká The Avenger, francouzský producent, který si získal srdce fanoušků svým unikátním spojením Deep House a melancholických melodií. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese klid i energii zároveň. The Avenger umí vytvořit atmosféru, která tě pohltí a zároveň rozhýbe. Připrav se na zvuk, co tě vezme na cestu plnou emocí a tanečních rytmů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou

tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme další skvělé hity.

Tady je tvoje metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fast Boye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fast Boye je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další

0: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
1: Metropole.
2: Posloucháš Radio Metropole.
1: Taneční rádio.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach, francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Čau, čau, čau, tady Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

Lukáš? Rádio Metropol.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu, protože možná i vás čeká cesta letadlem na dovolenou. Jedna z nejčastějších otázek před odletem, na kterou se nás ptáte, tekutiny. Kolik vody, jak velký parfém a proč někde něco projde na nějakém letišti při kontrole a jinde ne. Na telefonu je opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Pojďme si na to odpovědět. Kolik tekutin si mohu vzít přes bezpečnostní kontrolu do letadla a proč tato omezení existují?
2: Přes bezpečnostní kontrolu si můžete vzít tekutiny maximálně do 100 ml na jednu nádobu. Běžná láhev s vodou neprojde, i kdyby byla jen napůl plná. Dobrý tip je vzít si prázdnou láhev, tu si můžete vzít bez omezení a naplnit ji za bezpečnostní kontrolou. Ono to omezení tekutin vychází z evropské legislativy a souvisí s bezpečnostními opatřeními proti kapalným výbušninám.
1: Proč si tedy mohou za bezpečnostní kontrolou pití koupit a vzít si ho do letadla? Tam už je to kontrolované, tam už je to chráněné vše, co se dostane za kontrolu?
2: Přesně tak. Ty nápoje, které si můžete koupit za bezpečnostní kontrolou a vlastně veškeré tekutiny už prošly tím kontrolním režimem a jsou tedy považovány za bezpečné.
1: Jak je to s parfémem, se zubní pastou nebo s opalovacím krémem? To si můžeme vzít na palubu?
2: Všechno toto spadá do kategorie tekutin.

Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se zaměříme na německého zpěváka jménem Michael Schulte. Jehož hlas a písně jsou plné emocí a energie. Michael umí propojit pop s nádechem folku. Vytváří skladby, které osloví jak srdcem, tak i uchem. Jeho hudba je jako pohodová jízda, na kterou se rád vracíš. Tak

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na další zprávy. Parkovací systém v Olomouci čekají změny. Schválili je radní. Od února příštího roku mají řidiči v centru platit za parkování i o víkendech. V pracovní dny se navíc doba placeného stání prodlouží až do 22 hodin, píše Report.cz. Opatření má zlepšit podmínky pro rezidenty. Doplníme, že nyní mohou řidiči v Olomouci v zónách A a B o víkendu parkovat zdarma a ve všední dny platí za parkování jen do 18 hodin. Nová pravidla mají připravit město na novou zónu C.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Omezení parkování u hřbitova ve Šternberku. V pondělí dojde k dočasnému uzavření parkoviště v Dlouhé ulici kvůli výstavbě vodovodu. Hotovo bude na konci srpna. Po dobu prací bude možné parkovat u severní brány. Přerov přivítá doma novou wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. Do Přerova, který se stal jejím domovem, přijede tenisová hvězda ve čtvrtek.
3: Bude to už ve čtvrtek v 18 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a pro fanoušky je připravena autogramiáda s Lindou. Dále kulturní program, zahraje nám skupina Opět a Radeček a taková třešnička, lidé se můžou těšit na jahody se smetanou, aby se cítili opravdu jako na Wimbledonu.
2: Říká primátor města Přerova Petr Vrána. A jaký má sám z grandslamového úspěchu Lindy Noskové pocit?
3: Já mám obrovský pocit hrdosti osobně, protože jsem rád, že v Přerově máme úspěšného sportovce, který vyhrál takto prestižní turnaj. Přerov byl vždycky sportovní město a tenisové město, protože tenisový klub je tam u nás jeden z nejstarších spolků. Takže já na Lindu jsem pyšný a budu se těšit na setkání s Lindou a s Přerovany.
1: Sport.
2: Česko má vicemistra Evropy v terénním triatlonu. Triatlet Lukáš Kočář získal stříbro na šampionátu ve Španělsku. Závod v na sobě navazujícím plavání, jízdě na kole a běhu skončil druhý o 24 sekund za Španělem De Castrem.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Předpověď pro náš region na čtvrtek. Převládat bude oblačno až polojasno. Ráno a dopoledne může být místy až zataženo. Postupně čekáme dešťové přehánky, ojediněle taky bousky, no a nejvyšší teploty během dne 25 až 30 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách potom naměříme okolo

Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tu máme českou zpěvačku Emu Drobnou, která svým hlasem umí vykouzlit emoce i v těch nejšetších dnech. Ema kombinuje pop s jemnými prvky soulu a dává do hudby celé své srdce. Její písně jsou jako rozhovor s kamarádem, který tě podrží i v těžkých chvílích. Pokud chceš slyšet něco opravdového, Ema je jasná volba. Zůstaň naladěný, na Metropoli tě čeká víc.

0: Radio Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hitů.

Tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

Tady je tvoje metropole. Bobby Brown je americký zpěvák a ikona R&B, který svou hudbou ovlivnil celou generaci. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku groove a stylu. Bobby Brown je legendou, která nikdy nesklame. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské síly. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se zaměříme na německého zpěváka jménem Michael Schulte. Jehož hlas a písně jsou plné emocí a energie. Michael umí propojit pop s nádechem folku. Vytváří skladby, které osloví jak srdcem, tak i uchem. Jeho hudba je jako pohodová jízda, na kterou se rád vracíš. Tak zůstaň naladěný, protože

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatů, zůstaň naladěnej. Další pecky a zajímavosti přijde.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.